Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

We can tell niggas today, hey, I want.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Čtvrteční ráno mělo úplně všechno.
2: Mělo příběhy.
1: Mělo drama.
3: Mělo humor.
1: A taky kapku lítosti.
3: Protože dnešní téma bylo co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
4: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
3: Chudák.
5: Nicméně nemyslím morče.

0: byl, no.
1: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
2: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do pergoly.
1: To je hrozný. No,
2: tak, tak se slyšíme zase zítra.
1: Tak čus, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě.

5 hodin 55 minut, máme tady páteček, 16. červenec, svátek dneska slaví Martina, tak přejeme všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přejeme krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Pátek už tradičně Spin ráno s Domem, tak se jdeme podívat na to, co nás tady čeká mezi 6. a 7. Za pár minut spolu mrkneme společně na zprávy, kde si řekneme o tom, jak chce Evropská unie uříznout výkon tvýmu autu, a taky si řekneme, jak chtějí v telce okrouhat záběry ze sportu, protože to je tak jako trošičku k naštvání. Čeká nás taky poznávačka a Celebrity Voice Flip, no a když zbyde trošičku času, tak najdeme taky nějakou tu žhavou novinku z Instače. Takže toť program na následující hodinku, no a my se společně jdeme podívat taky na počasí. Co se týče aktuálního počasí venku, tak musím říct, že je tam hodně příjemně, vlastně dá se říct, že je tam až dokonce zbytečně moc teplo na ráno. Každopádně průměrné teploty jsou podle předpovědi v tuto chvíli po celé republice kolem 20 stupňů Celsia. Venku je polojasno až jasno, no a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítej s tím, že teploty vystoupají až ke 30, s tím, že by se různě po republice měly objevovat i přehánky do toho, takže možná nás dneska čeká takový trošičku skleník. Každopádně potom ti dám taky vědět, co nás čeká i o víkendu, protože tam si myslím, že se to počasí trošičku sklidní.

0: napríklad Poligara, da Kenny Ruff či Maniak. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6.00, to je přesně. Čas se teda posloucháš? Radio Spin.

6 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dominik, no a my se společně jdeme podívat na první zprávy. V Bruselu se evidentně nudějí, protože vymysleli plán na to, jak udělat systém, který ti omezí rychlost v autě. Jak to bude fungovat? Auto bude napojený na GPS satelit, který prostě jednoduše pozná, kde jedeš a zkrátka podle toho bude vidět, jakou rychlostí tam máš jet. Když to teda řeknu hodně zjednodušeně, bo ten systém je samozřejmě krapec složitější. Každopádně je dost možný, že až potom budeš ve finále někam fakt spěchat, jakože třeba pojedeš prostě s malou do porodnice a budeš na to výjimečně fakt potřebovat dupnout, tak to auto ti prostě neposkytne. No a v Bruselu se zastavíme ještě jednou, protože aby toho nebylo málo, tak už ani ty sportovní přenosy nebudou to, co bývaly. Ale tady bych asi řekl, že to ve finále může být i legit, protože evropský televize totiž dostali nový manuál na to, jak při atletických přenosech zabírat sportovkyně. Sportovkyně jsou totiž dost často sexualizovaný a má je to tím pádem vlastně jako před tímhletím ochránit. Takže by měly být sporty teďka a takový, že by měly být širší záběry, jinak stanovený kamery, nebo třeba taky by měly být omezený, zpomalený záběry, nebo respektive při těch ženských, že když běžej, tak prostě, aby jim to tam neskákalo. Otázkou je, jaký to bude mít dopad na sledovanost sportu. Já si myslím, že se to krapet hejbne, ale směrem dolů, samozřejmě.

0: 6:11, tě posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k dnešní poznávačce. Dneska poznávačce bude žádat jeden film z roku 2007 a to podle dvou ukázek, který mám tady pro tebe ready. To na tom stopu si pustíme jednu, no a kdyby to náhodou úplně nebylo zřejmé podle ty jedný, tak si myslím, že ta druhá ti napoví skoro 100%. Tak jdeme si pustit ukázku číslo 1 a uvidíme, jestli podle ní poznáte film, který tady máte dneska hádat.
1: Před 3 měsíci jste běhali někde v lese po stromech a teď jsou z vás...
2: Superhvězdy.
1: No jo, to svisti, ale jenom proto, že jste...
2: Superhvězdy.
0: Jestli tě napadá podle ukázky, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš už tuhleto chvíli posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím netušíš, co by to mohlo být, tak určitě vydrž pár minut na další ukázku a třeba taky nějakou tu nápovědu k tomu. Každopádně my si spolu pro tuhleto chvíli jdeme tu ukázku ještě jednou připomenout.
1: Před 3 měsíci jste běhali někde v lese po stromech a teď jsou z vás...
2: Superhvězdy.
1: No jo, to svisti, ale jenom proto, že jste...
2: Superhvězdy.

0: 6 hodin a 15 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál taky Domno a my se společně jdeme vrhnout dál do poznávačky, ve které dneska dáš jeden film z roku 2007. Víc jsem ti tomu zatím neprozradil, mimo to, že jsem ti pustil jednu ukázku z toho filmu, tak pojďme si ji připomenout.
1: Před 3 měsíci jste běhali někde v lese po stromech a teď jsou z vás...
2: Superhvězdy.
1: No jo, to svisti, ale jenom proto, že jste...
2: Superhvězdy.
0: No a sliboval jsem, že tady pro tebe mám taky ještě jednu ukázku, která by ti mohla dost napovědět, takže myslím si, že když budeš poslouchat pozorně, takže se dozvíš vlastně víceméně odpověď na tvojí otázku, co je to sakra za film.
3: Tak co? Co tam zaspíváme? Nechci strašit, ale spoléhá na nás celá škola. Jenom klid. Jak říká Ryan, kdo může trumfnout chipmunky?
0: Jestli víš, co to je za film, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Každopádně, co ti můžu prozradit, je to, že nejde jenom o film, který by měl jeden díl, ale ty díly jsou reálně 4. Sám jsem byl teda překvapený, že jsou 4, já jsem do včerejška myslel, že jsou 3, ale čtvrtý se ještě někde nějakým způsobem prosadil. Každopádně, můžeš dál přemýšlet nad tím, co dneska hráš v poznávačce, klidně dál dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a mezi tím se nech pozvat taky na hudební víkend, který tě teďka čeká.
4: Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož slovenskýho rapu. Slovenský víkend, čekaj tě ty největší jména slovenský scény. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: 6 hodin 19 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme přesunout do finále dnešní poznávačky, ve který jste dneska hádali jeden film z roku 2007. Říkal jsem, že tenhle ten film kromě tohoto dílu z roku 2007 má ještě další tři díly, což mě teda překvapilo, protože jsem myslel, že to končí u trojky. Každopádně my se jdeme podívat na to, jaký tady padaly ukázky, nebo respektive teda jednu z nich si v tuto chvíli připomeneme.
1: Tak co? Co tam zaspíváme? Nechci strašit, ale spoléhá na nás celá škola.
2: Jenom klid. Jak říká Ryan, kdo může trumfnout chipmunky?
0: Já si myslím, že dnešní poznávačka byla naprosto jednoduchá, že nebylo třeba dalších nápověd, protože tohle je věc, kterou podle mě zná asi už úplně každý, protože to dávají v televizi pravděpodobně tak jako dvakrát, třikrát do roka. No a my se jdeme podívat na to, jak jste tady během dnešního rána typovali. Tak začneme u Michala.
3: Dobrý ráno, dobře tady Michal. Ale vy na chipmunkové mě napadly.
0: Michal to říká docela i sebejistě, každopádně my se jdeme podívat taky za Jirkou.
4: Dobré ráno, Dománku. Hele, to Alvin a chipmunkové.
0: Další docela do sebe jistý tip, co taková Verča?
5: Dneska to Alvin a Čitmánkové.
0: Verče to pravděpodobně taky udělalo i úsměv na tváři, za což mám teda a velkou radost. Jdeme taky za Davem.
6: Hele, myslím si, že jsou to Alvin a Čitmánkové.
0: A dalšího Alvin a Čitmánky tady typoval třeba taky Dan.
7: Bývající veverky, ne Alvin a Čitmánkové, podle toho Dabéra minimálně.
0: No a já si myslím, že není vůbec o čem, protože opravdu to dneska ráno byly Alvin a Čitmánkové. Tak jo, děkuju za všechny tipy do poznávačky a kdo byste chtěl hádat dál, tak samozřejmě budete moc, protože za 20 minut tady pro vás budu mít taky Celebrity Voice Flip, tak buďte na u Rádia Spin.

Tak si představ, že celou poznávačku myslím natočit i tomu Alvinovi a Čepankům řeknu jednu prostě důležitou informaci a ve finále to dopadne, takže na to zapomenu. Každopádně napravím to teďka. Chtěl jsem vlastně vybrat Alvina a Čepanky kvůli tomu, že se chystá pokračování, takže už vlastně pátý film v pořadí a je to vlastně zhruba tak nějakých po nějakých 10 letech, co vyjde pokračování a to v roce 2028. Takže pokud máte rádi tenhle ten film, tak určitě se máte na co těšit. Každopádně. Není to jediná novinka, kterou jsem ti chtěl říct, protože vlastně co se týče novinek, tak dneska shodou okolností je Světový den emoji. No a právě na Světový den emoji vyšla nová informace o tom, že se nový emoji schystají jak do iPhoneu, tak taky do Androidových telefonů. A který emoji to budou? Tak budou to emoji, který se pravděpodobně asi úplně moc nebudou používat, protože je tady třeba síťka na motýle. Nevím, kdo by používal emoji síťky na motýle, každopádně tady třeba taky maják. Myslím si, že ani maják úplně nebude ten nejběžnější emotikon. Každopádně docela zajímavý emoji je rozpraskaný obličej, nebo respektive takový ten prostě klasický žlutý smějící se smajlík, akorát, že je prostě popraskaný. Tak to může souviset buď to podle teda popisu se stresem nebo s psychickým vyčerpáním, nebo pocitu, že máš všeho dost. Já si myslím, že by to mohlo velice dobře souviset třeba s těma 40, co za poslední dobu jsou venku docela znát. Takže takhle budou vypadat nový emoji, mimo jiný je tam taky okurka, je tam palec zo strany, což mi přijde teda jako hodně zvláštní. Ale portát je asi dobrý. No a potom mejdlo, to kdyby ti třeba nějaký kamarád nebo kolega začal smrdět.

0: 6 hodin a 29 minut, pátek, 17. červenec, svátek slaví Martina, ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten Martiny svátek bude vypadat, a teda musím říct, že Martina má poslední šanci pořádně oslavit ten svůj svátek dneska odpoledne, protože během večera, nebo respektive spíš k večeru, by mělo začít pršet, a to po celé České republice, nebo aspoň teda minimálně by se měly objevit nějaký ty přánky. Každopádně do té doby teploty na 29, což je ve finále, musím říct, jako i příjemný, dá se teda aspoň teda v tom nějakým způsobem přežít, můžeš ještě do té doby, než začne pršet, vyrazit třeba někam k vodě. Každopádně jdeme se podívat taky na to, co nás čeká i o víkendu. Tam už se to počasí trošičku usměrní, a teda sice ne v tom, že by nemělo pršet, deště jsou tady hlášený až do příštího týdne, ale v těch teplotách, protože v sobotu je hlášených 25 a v neděli dokonce 21, takže bude i vlastně, dá se říct, docela zima. Takže tolik počasí, no a my se jdeme spolu podívat taky na to, co nás čeká, nebo respektive co vás čeká na silnicích. Rychlá doprava na Rádio Spiny, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, kde se vlastně v tuto chvíli úplně nic moc neděje. Docela jsem překvapený, že i Ostravská Rudná je v tuto chvíli v pohodě, takže good for you. Každopádně, co se týče dálnic, tak tady trošičku menší zádrhel hlásí D1, a to na příjezdu do Brna, takže tam určitě dávej pozor. Jinak ani dálnice aktuálně nevypadají úplně špatně. No a co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak tady počítej s lehkým zdržením na pražském okruhu, a to mezi respektive v okolí Řeporí. Tam to poskakuje práci na silnici, ale není to zatím nic moc hroznýho. Co se zbytku Prahy týče, tak počítej se zdržením určitě na Kbelský a potom taky na Štěrbovský spojce. Jinak Praha aktuálně bez krešů a taky bez většího zdržení. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vidět, jestli někde potkáš švestky, kolony, hele, nějaký kreše. Dávej vidět, cokoliv najdeš.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Chuť, aby ta dvejta vypadla už z domu. Přenal jsem kalbu a i boys říkají, že pomal. Měl bych si uklidit v hlavě, autě a i doma, zahodit telefon.

0: Spin. Celebrity Voice Flip.
1: 6 hodin a taky 39 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a my se společně jdeme přesunout k hádance Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně podle zamotanýho hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No a samozřejmě ani dneska tomu nebude jinak, tak pojďme se podívat na to, kdo nás tady dneska čeká, nebo respektive jak ten dnešní zamotaný hlas zní. Co ti můžu říct dnešnímu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednu českou zpěvačku. Pro víc informací budu zatím tak trošičku tajnuskář, nechám tě hádat jenom podle toho hlasu a uvidíme, jestli se tady nějaký správný typ objeví, anebo ne. Každopádně pro tuto chvíli ti ten hlas ještě jednou pustím a ty můžeš začít hádat buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak pojď si připomenout tak dnešní celebrity voice flip zní.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Celebrity Voice Flipe, ve který hádáškům patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme si ho pro tuhletu chvíli pustit ještě jednou. Jediný, co ode mě zatím víš dnešnímu zamotanému hlasu, je to, že jde o jednu českou zpěvačku. Víc jsem byl zatím tajnou skářou, ale nějaký typy tady padaly. Tak jdeme se podívat na to, kdo se tady dneska ráno objevil. Martin.
1: Je to Eva Farná.
0: Eva Farná. Eva Farná to dneska bohužel není, Martins. Další zpěvačkou tady dneska hádal Dagli.
2: Já by to mohla být Lucka Bílá.
0: Lucka Bílá to dneska bohužel taky není. Co ti můžu prozradit k dnešní zpěvačce, že se narodila v 86. To si myslím, že není úplně zase, kdo ví, jak velká nápověda. Každopádně znát jí můžeš třeba jako zpěvačku, která si odnesla českýho slavíka v roce 2005 a taky 2006 a potom taky několik cen Anděl. Objevila se potom taky ve Stardanceu, ale ta nejzásadnější nápověda, kterou tady pro tebe dneska mám, je, že je to, a teď počkej, trošičku si dáme dolů podkres, aby si mě líp slyšel. Je to první česká superstar. Víc myslím, že už ti prozrazovat nemusím, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávej vědět.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Ano, ještě jednou máme pátek, 17. červenec, svátek slaví Martina, no a my se jdeme podívat na to, jak zněl dnešní voice web, který se tady v posledních pár minutách hádali. Dneska se tady hádali jednu českou zpěvačku, o který víte, že se narodila v roce 96, taky že si v roce 2005 a 2006 odnesla nějaký ty slavíky a objevala se taky ve Stardance. No ale ta nejzásadnější nápověda, kterou jsem tady dneska ráno říkal, tak byla ta, že tato zpěvačka je historicky první českou superstar. Od té doby si myslím, že nebylo víc třeba co dál napovídat, takže my se jdeme podívat na to, jaký odpovědi tady dál padaly. Tak začneme u Petra.
1: Dobré ráno, tady Petr, není celebrity. Ty voice flip Lenny. Každopádně přeji všem krásný pátek, užijte si ho a mějte krásný víkend všichni, ať se daří, čau, jest Petr.
0: Petře, Lenny to dneska ráno bohužel není. A vůbec si vlastně nevybavuju, že by Lenny kdy zkoušela superstar, já si myslím, že tady ani ve finále nepotřebuje. Každopádně my se jdeme podívat na další typy, který od vás mám, a začneme u Luboše.
2: Já si myslím, že je to Aneta Langerová.
0: Aneta Langerová, to už je docela zajímavý typ, protože Aneta Langerová superstar určitě někdy vyhrála, ale nejsem si teďka úplně 100% jistý, jestli byla první. Tak Jirko.
3: Ahoj Domanku, tak je to Aneta Langerová.
0: A Jirka si myslí, že by to mohla být Aneta Langerová, že by vyhrála první superstar. No a co Dagli?
4: Aneta Langerová.
0: Dagli si myslí, že to je taky Aneta Langerová. No a já už vám v tuto chvíli můžu prozradit, že to opravdu Aneta Langerová je. Ve mně navždy zůstává. No tak jo, děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a obě dvě hádanky si tady společně i s Krištofem dáme samozřejmě i příští týden mezi 6 a 7. Každopádně nejsou to samozřejmě poslední hádanky, které tady dneska proběhly. Ještě vás tady něco během rána čeká. Tak buďte na u Rádia Spin.
5: Prázdninový Spin ráno. Každý všední den od 6 do 9. Na Rádiu Spin.

0: Voices. 6 hodin 54 minut, máme tady pátek, 17. červenec, no a my se blížíme dál do další společní hodinky, ve které nás toho čeká opravdu spoustu. Detailně se na to podíváme už za pár minut, každopádně co ti můžu prozradit je, že tady bude třeba hra jeden na jednoho, ve který budeš hrát o tričko Rádia Spin. No ale kromě toho se taky můžeš těšit, že už v 8.20 dorazí taky DJ Devkom, který ti zahraje další svůj letní set, na který teda musím říct, že se fakt jako těším. Takže rozhodně doporučuji zůstat u Rádia Spin, protože i dneska to stejně tak jako každý pátek bude prostě velký. No a my se společně jdeme podívat na to, co nás čeká venku. Dneska ráno venku je vlastně, musím říct, docela dost velký teplo. Je zhruba nějakých 20 stupňů Celsia, což po celých těch dnech, kdy bylo nějakých teďka, nevím, 15, 14, je docela dost příjemný, ale je cítit, že vlastně už takhle z rána, nebo respektive takhle, už dneska z rána cítit, že vlastně dneska bude docela teplo a to bude, protože dneska se teploty dostanou k nějakým 29 stupňům. S tím, že by se měly odpoledne nebo spíš k večeru objevit venku nějaký ty přánky a to po celé České republice, takže počítej i s tím, že by dneska mělo sprchnout. No a sprchnout by mělo i o víkendu, protože zítra nás čekají deště a teploty kolem 25, v neděli pak deště a teploty kolem 21 stupňů Celsia. Tady Rádio Spin a Dom.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
6: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
5: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
6: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

0: není fízel, ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejen.

jednou ti přeju krásný dobrý ráno u Rádia Spin. My spolu pokračujeme ve Spin ráno, s tebou je Dominik, máme 7 hodin a k tomu taky 7 minut. Páteček, 17. červenec a svátek má dneska Martina, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, co nás tady v následujících společných 2 hodinkách čeká. My si spolu řekneme, jak to vypadá s novým pánem prstenů. Zastavíme se taky u Hobby Horsingu, protože to se udála jedna taková událost nebo respektive věc kolem toho, takže u toho se určitě na chvilinku spolu zastavíme. No a dáme si takhle při pátku taky trošičku nostalgie, protože se zastavíme i na Táboře. Čeká nás taky Hra jeden na jednoho, kde máme pořád ještě nějaký trička Rádia Spin. Dáme si taky určitě Pravdu nebo lež, no a v 8.20 rozjedeme pořádný páteční mejdan s DJem Devkomem. Takže toť program na následující 2 hodinky, tak ať se vám krásně při pátku vstává. No a my spolu pokračujeme dál ve Spin ránu. S tebou jedom.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

Krásný dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 11 minut, no a my se společně jdeme podívat na další zprávy. První zpráva. Kdo máte rádi Pána prstenů, tak mám pro vás na úvod jednu takovou trošičku nerďáckou zprávu, protože se chystá pokračování, který se oficiálně začalo natáčet. Údajně by se mohly vrátit i některé starší postavy, jako třeba Frodo, nebo Sam, nebo možná taky i Gandalf. Každopádně film ponese podtitul Hon na Gluma, no a právě Glum by měl být středobodem celého toho filmu. Navíc o fiko natáčení napráskal přímo herec Andy Serkis, který Smíl hraje, no tak jsem zvědavý, jestli tenhle ten film bude zase trhat rekordy jako zbytek filmů z téhle série, a nebo ne. Každopádně vidět by se ho měli už během příštího roku. No a jedna taková zpráva ze včerejška, protože jsme jeli s Krištofem tramvají a já jsem otevřel Instač a vyskočilo na mě takový video, u kterého jsme se spolu docela pobavili, protože v Praze se konalo první mistrovství Evropy v hobbyhorsingu. Hobbyhorsing je taková ta záležitost, kdy máš prostě mezi náma takovou tu koňskou hlavu na klacku a jezdíš na tom. No a celkem se toho mistrovství účastnilo nějakých 243 účastníků z 11 zemí. Celá soutěž sebou nesla spousta disciplín, natolik, aby se to podobalo co nejvíc prostě klasický dresuře nebo třeba parkouru a tak. Takže my jsme si s Krištofem vlastně jsme se pobavili, ale zároveň jsme se teda docela poklepali na čelo, protože jestli jako 30-letí lidi nebo 40-letí lidi prostě takhle jako jezdí na koni s klackem, tak to už je asi něco fakt jako trošičku špatně.

Radio Spin, dom a taky první dnešní téma. Já jsem totiž seboval několik minut zpátky, že se společně tak jako trošičku podíváme na tábor. No a dneska by jsem chtěl s váma otevřít vaše vzpomínky a vaši nostalgickou stránku, protože včera mojí kolegyni Ditě do kanclu volala dcera z tábora a já jsem si úplně vzpomněl přesně na to, jak jsem takhle z tábora vždycky má mě během obědové pauzy volal já, ale asi s jedním rozdílem, protože já jsem jí nevolal s tím, že bych jí chtěl sdělit svoje zážitky z tábora, ale prakticky jsem jí na kolenou prosil, ať mě prostě vezme z toho tábora domů, jakože reálně. Já jsem třeba miloval školu v přírodě, ale tábor se mi hnedka ze začátku úplně hnusil. Jednak kvůli tomu, že tam prostě jako nebyly rio sprchy, byla tam prostě sprcha, do které muselo nejdřív napršet, takže jsme se třeba týden nebyli a to já úplně jako nenávidím. Každopádně taky to bylo možná i proto, že jsem tam nikoho vůbec neznal, jel jsem prostě úplně na nějaký random tábor, tam nikdo z mých kámošů nejel. Takže to by mohlo být třeba téma číslo jedna, protože já si myslím, že vy byste třeba oproti mě nějaký dobrý vzpomínky z tábora mít mohli. Takže klidně dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jsem zvědavý, jaký storky tady z vás budou padat a taky jestli tam budou i nějaký vtipný zážitky, protože vlastně to je asi to, proč vás tam rodiče posílali, že abyste si tam zažil nějaký dobrý věci. Takže dávejte vědět, co vy a tábor.

0: Rádia Spin máme 7 hodin a taky 20 minut. Tomu s tebou je dál Domno a dneska tady spolu řešíme tábory. Tábory pro někoho dobrý, pro někoho špatný, no a uvidíme, pro koho na drátě byl tábor dobrý nebo špatný. Kdo tam? Dobrý ráno.
1: Ahoj, dobré ráno, Pajky.
0: Zdar, Pajky, tak co tvoje zážitky z tábora? Máš tam nějaký pík vtipný, anebo máš nějaký třeba trauma z tábora?
1: Hele, mám akorát trauma z toho se vracet domů z tábora. Miloval jsem, když jsme jezdili kdysi do Rakouska, se jezdilo hodně. Miloval jsem to tam, bylo mi vždycky smutno, že jsem se vracel domů. Jsem hrozně rád, že jsem nezažil tu éru toho telefonu, že jsem mohl zavolat domů, protože by mě otravovali, ne já je. A asi nejvtipnější vzpomínku mám na to, jak vždycky ke konci byly takový ty bobřík odvahy, myslím, že se tomu říkalo. A my jsme šli s kamarádem a jediný jako ve dvojici, prostě nám přestaly fungovat ty baterky, že jo. A prostě jdeš tím lesem, nevíš ani kde jsi, nevíš prostě kde ani vylezeš, že jo. No a najednou, já ani na toho kamaráda, tak on prostě jakoby zmizel, jo. Já jsem si nevšiml jsem si prostě kam, jo. Tak prostě tam hulákám po tom lese, že jo, prostě, a on hulákal taky, ale on spadl do nějaký rokle, že jo, a jak byl docela dole, tak ho nebylo ani slyšet, že jo.
0: Aha.
1: Teď já si nemohl ani posvítit, nemáš telefon, nemáš nic, jo. Tak tam prostě hulákáš tam na lesi jak blázen, že jo, nikde nikdo, říkám, počkej tady chvíli, já pro někoho přijdu. Hele, trvalo mi možná hodinu, dvě, než jsem někoho našel, aby jsme ho tam dostali ven.
0: Ty vole.
1: Přišli jsme tam, ten tam byl komplet. Potom, jo, a prostě plakal, no. Nedivím se.
0: Hele, kolik vám bylo, Pajky, zhruba tak?
1: Já bych typoval takových 11, 12.
0: Tyba, tak to si myslím, že si kamarád odvez teda pěkný trauma z tábora, tyba.
1: No už nejel, jako já jsem jezdil další rok ještě pár a on už nejel nikde. No.
0: Já se mu nedivím. No tak jo, Pajky, já. Hele, moc děkuju za kol, krásný ráno, měj se, čus.
1: Ahoj.
0: No a kdyby se i ty chtěl dát nějaký svůj topový zážitek nebo nějaký nepříjemný i příjemný zážitek z tábora, tak dávej vědět 210 32 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: 7 hodin 25 minut, ty posloucháš Radio Spin s tebou i dál Domno a my jsme tady pár minut zpátky začali řešit tábory a taky samozřejmě zážitky z táboru, protože to je věc, která k létu neodmyslitelně patří. No a my se pro tuto chvíli spolu jdeme podívat za Davidem, jak ten to měl s táborama, nebo respektive teda u Davida se skautama.
1: Tak prosím tě, já jsem chodil jako malý do skauta a ještě než se vždycky postavila latrína prostě na začátku tábora, tak já jsem dostal jsem dostal jako srágoru, viď, a mě, jsem se ptal, kam jako mám jít, prostě jsem byl malej, viď, a kam mám jít, prostě, když ještě není latrína, někam dvesá hodně daleko. No, ale já jsem to nestihnul samozřejmě a šel jsem úplně do nejbližšího lesa prostě a tam jsem to udělal na šutr, viď. Tam od večer byl táborák. A tam normálně, kdo se tam vykadil, prostě takhle blízko se to nesmí, prostě to je porušení hygieny, prostě. A začal se to tam hrozně řešit, kdo to byl, ale naštěstí na to nikdo nepřišel.
0: Škoda, že se na ten šutr nikdo nesel potom, ty vole.
1: No právě, ale potom se o tom bavili kluci a říkají, ty vole, to bylo normálně lidský, to vůbec nemohlo být jako, to nemohlo být řízecí, to bylo tak obrovský, to muselo být lidský, jo. A takhle se o tom bavil, já jsem se to bol, ježiš, to bylo strašný.
0: Hele, a prásknul jsi to na sebe někdy, že jsi to byl ty?
1: Ne.
0: No tak samozřejmě, proč taky, že jo? Ale je ústí, že se to s tebou takhle nese, ale ve finále nikdo třeba neví o tom, že jsi to byl ty, Davide. Richard, doprava na rádiu, Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhleto chvíli vypadá na českých silnicích. Co se regionu týče, tak tady se nic úplně zvláštního neděje, takže se jdeme podívat rovnou na to, jak to vypadá na dálnicích. Tady už mám pár fuck-upů, konkrétně teda na D1 před Brnem, protože tam se bourá a to hnedka dvakrát. Jeden crash hlásí D1 kousíček před Popůvkama z posměru na Brno od Prahy, takže tam určitě pozor. No a pozor si dávej taky u Velký Bítěže, protože i tam se bourá, takže i tam určitě počítej s tím, že se chvilinku postojíš. Jinak co se dá týče dálnic, tak tady žádný velký špatný úplně nevidím, možná pár minutek navíc na D7 na příjezdu do Prahy, ale nic hrozně to úplně nevypadá podle Google Map. No a co se Prahy týče samotný, tak tady se postojíš určitě na Pražském okruhu a to na sjezdu z D5 po směru na Barrandov. No a potom Praha vlastně nevypadá úplně špatně v tuhle tu chvíli. Nějaká ta minutka navíc možná na Kvělský, ale nic hrozně se neděje, takže prázdninový provoz běží úplně na pohodičku. Kdyby cokoliv, dávejte vědět.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. DC.

0: 34 minut si posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a dneska tady společně vzpomínáme na tábory. Já jsem říkal, že pro mě osobně tábor nebyl úplně jako asi nejlepší, protože já jsem vlastně jako tam nikoho neznal a neuměl jsem si tam úplně jako nikoho jako za kámoše najít, takže já jsem to úplně nedával. Každopádně pár vzpomínek, které od vás ještě mám, takže my se jdeme společně podívat za Jirkou. Jirka, vlastně musím říct, že si tábory taky moc neužíval.
1: Čau, tady Jirka, chtěl bych pozdílet zkušenosti z táborů. Já jsem na tábory začal jezdit až poměrně pozdě, protože jsem na tábory nechtěl jezdit, protože jsem byl tlustý, obézní klučina. Ale zhruba ve 14-15, když už jsem nějak jako zhubnul a už jsem dostal trošku sebevědomí, tak jsem začal jezdit na youtuberský tábory v tu dobu. No, abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, že jsem vždycky jel domů se slomeným srdcem. Takže tak.
0: A tak to se stávalo asi jako každému pravidelně na táboře, že jo? Ale třeba jsem vůbec nevěděl, že se kdy dělali nějaký youtuberský tábory, ty vole. To si myslím, že to by se líbilo třeba bráchovi. My se jdeme v rychlosti podívat ještě za Mírou.
2: Ale tak jako storka z tábora, jako dobrý, no, my jsme tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by se měli dámský a pánský hned vedle sebe, no. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatej, tak jsem dostal vyhubováno, no. Tam byl trapas, já jsem se tam slevil, jo.
0: Trapas, ale myslím si, Míro, že podle toho, jak to vyprávíš, tak to rozhodně nebylo schválně. Každopádně jednu takovou hezkou, nostalgickou chvilku si tady prožil Petr, protože ten zazpomínal na svůj tábor ve velkém.

listopad. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nebudu nikoho šit.
1: Já jsem tady pár minut zpátky říkal, že Petr, tak ten si zažil takovou hezkou nostalgickou chvilku, no a právě teďka přišel ten čas na to si tu nostalgickou chvilku s Petrem prožít. Tak Peťas, co tam máš?
2: Dobře, čau, tady Petr, moje tábory byly superový, to byly takový ty komunistický ještě, hele, táta dělal vlastně hasiče celý život, takže byly hasiče tábory. Bylo to výborný, tyhle, chodili jsme na houby, koupat se, tyhle, na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly, byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
1: Vlastně musím říct, že kdybych jel na tábor, jako tady popisoval Petr, tak bych byl asi docela spokojený, protože vlastně jako houbaření já úplně miluju, vaření miluju taky, hele. A tady ty věci kolem by se mi docela líbily, ale vlastně musím říct, že třeba my jsme na táboře nic z toho neměli, že my jsme prostě jako hráli nějakou hru, pak jsme měli prostě nějakou dobu volno, pak jsme zase hráli nějakou hru nebo se šli někam projít, ale nic z toho, jako že bychom si dělali vyloženě jakoby nějaký věci takhle jako sami, tak to se nedělo. Maximálně jsme si třeba jako trapně uvařili vodu na ohni a to bylo celý. Takže Peťas, musím říct, že na tvůj tábor, nebo respektive tobě s tvým táborem vlastně docela dozávidím.

0: ráno posuneme kousíček dál, tak mám tady jednu story od Prochy, o které cinknu teďka mimo éter. A teda musím říct, že Prochy jakožto praktikant, myslím, že zažil tak jako trošičku chvíle hrůzy. Takže my se nejdřív jdeme podívat na to, jak se Prochy mu líbily tábory jakožto dítěti a taky jaký zážitek má Prochy potom z pozice praktikanta.
1: Dobré ráno všem, tady Prochy. Hele, moje tábory byly 90% vždycky naprosto super. Bylo pár táborů, kde byly, že mami, tati, přejte si pro mě, ale byly tábory, kde jsem říkal, ne, já odsaď nejedu pryč. A po jaký době se začali říct jako praktikanty vedoucí a měl jsem vždycky nějaké jako směření, takže tam byly třeba i kuchaři a geocaching tábor, cyklotábor, akční, dobrodružství. Takže jsme to takhle jako kombinovali a vždycky jsme jako měli co dělat a bylo to vždycky naprosto luxus.
0: Hele Prochy, a máš třeba takhle z hlavy nějaký průser, který se stal na táboře?
1: Yes, vraceli jsme se z celodenňáků, asi nevím, že z oddílu dohromady. A šli jsme do tábora, říkal jsem dětskám, ať se jdou. Prostě po třech dnech se jdou konečně vykoupat, že jsme byli tři dny prostě jako můj oddíl na celodenňáku, třídenňáku. A teď co tak koukali, že nám chybí jeden klučina. Vole, co je? Tak jsme prošli prostě jako s dětskámi, projdou celý tábor, projdou všechny chatky, ať to nikde neříkají. Nebyl. Ty vole, tak to šlo za hlavní vedoucí, že nemůže, že teďka řeší průser. Říkám, no já mám ale větší průser, já nemám dítě. No, takže jsme se s klučinou rozběhli po cestě zpátky, kudy jsme přišli a klučina tam bloudilo v lese, no.
0: No vlastně, co jsem tak poslouchal dneska ráno, tak to bylo docela častý, že se takhle ztráceli lidi na táboře, nebo respektive děti na táboře. Hele, pajky mu, spadnul kamarád někam do jámy, Prochy ten ztratil kluka po cestě, ale i to se vlastně může evidentně stát na táboře. Takže je dost možný, že pokud pošleš na tábor dítě, tak se ti taky třeba nemusí vrátit, protože se někde ztratí v lese.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Krásný dobrý ráno všemu Rádiu Spin. Máme 7 hodin a také 48 minut. K tomu začíná hra 1 na 1, respektive teda za pár minut. Každopádně jenom jdu připomenout, o co tenhle ten týden hrajete. Je to naprosto jednoduchý. Tenhle ten týden hrajete o tričko Rádiu Spin. Krásný minimalistický černý tričko s Rádiem Spin, nebo respektive s logem Rádia Spin na prsou, který bude slušet úplně každému. Věřím tomu, že jo, protože mě třeba sluší taky a všem, koho znám, kdo má tohleto tričko, tak sluší taky. Takže kdo chcete tohle tričko, tak 210 32 30 30 a startujeme hru za 2 minutky, tak volejte, než vám to nikdo vyfoukne.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7.51, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dobno a právě v tuhleto chvíli startuje hra jeden na jedno, ve který ten na ten týden hraješ o trička Radia Spin. V jednom rohu se tady dneska o tričko Radia Spin utká Jirka. Jirko, dobrý ráno.
2: Zdare, dobrý ráno.
1: Tak Jirko, blíží se víkend, jaký jsou plány?
2: Ale zítra máme grilovačku a pojedeme na výlet do Brna.
1: Do Brna na výlet, hele, grilovačka, co máš plánu grilovat, hele, nějaký vepřový, kuřecí, stejček hovězí, ale co tam máš připravený, jo?
2: No, já se nechám překvapit, protože jsou zvaný, takže nevím.
1: Jo, takhle. Hele, jídlo zadarmo taky dobrý, ale tam už je úplně jedno ve finále, co to bude. Fíluju. Hele, proti tobě se tady dneska ráno utká Pajky. Pajky, dobrý ráno.
3: Oj, oj.
1: Tak jaký jsou tvoje plány na víkend?
3: Pán, jasné, já jsem konečně od svých svatby po 10 letech pomalu pozvaný na jinou svatbu, takže...
1: Hele, tak to si můžete podat ruce, ty vole. Voba...
3: Já tady zadarmo chutná nejlíp, pozvaný jedině.
1: Voba žrádlo zadarmo, pití zadarmo, hele, tak to má být, takhle si myslím, že bychom se měli všichni úplně hezky. Každopádně, dnešní téma je vlastně pokračování toho, co tady máme posledních pár dní, a to je téma si chytřejší než páťák, takže naprosto jednoduchý otázky do páté třídy. Věřím tomu, že se tady o tričko Radia Spin poperete, každopádně jenom připomínám pravidla, abyste mohli nahrát bod sami sobě, tak se musíte nejdřív přihlásit tím, že zakřičíte svoje jméno. Pokud to tak neuděláte a rovnou odpovíte, tak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že pravidla jsou jednoduchý a můžeme začít. Jste ready?
2: Jdem na to.
1: Výborně, takže otázka číslo 1. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří naší republiky?
2: Jirka.
1: Jirka byl o vteřinku rychlejší, Jirko.
2: Krkonoše.
1: Ty si jistý, že jsou to Krkonoše? Nejsou to Krušní hory třeba?
2: No, jsem si jistý.
1: Zkouším to. Ale je to tak, je to tak, Jirko, jsou to Krkonoše.
3: Tak ale jo. Někdo si to plete, pozor, někdo si to plete.
1: To je pravda, jako že jo, co si budeme povídat.
3: Jo.
1: Otázka číslo 2. Kolik je 7x7?
2: Jirka.
1: Jirka byl po půl vteřinky rychlejší,
3: Jirko. To není možný, to není možný.
1: Tak Jirko.
2: 49.
1: Je správně. Takže v tuhleto chvíli už Jirka víme, že si tričko odnáší, ale Pajky, pojď se ještě naposled posnažit, jo? Hele, ještě formálně to není úplně ostuda.
3: Poslední je za 3.
1: Není. kolik úhlů má trojúhelník?
2: Jirka.
3: Pajky.
1: Vole, Jirko, ty bože.
2: Já za to nemůžu. 3.
1: 3 je správně. No a Jirko, já ti gratuluju.
2: Díky moc.
1: Pajky, já ty nezoufej.
3: Taky ti gratuluju, nezoufám. Rychlejší bere.
2: Díky moc.
1: Se tak to rychlejší klatne. Bere. Jo, přesně tak, Pajky, ale já si myslím, že tady...
3: Krylovačku a měj se do mě, ahoj.
1: Taky se měj, Pajky, užívej svatbu. Mějte se, čus. Jirko, vydrž mi na drátě.

Krásný dobrý ráno, máme 7 hodin a taky 57 minut. Tomu ty posloucháš Radio Spin s tebou jedom. Dneska máme páteček, 17. červenec, svátek slaví Martina, tak pokud nějakou znáš, tak ji nezapomeň během dneška popřát. Každopádně my se jdeme společně přesunout do další hodinky, kde už za pár minut nás čeká taky pravda nebo lež, takže si pokud chceš zahrát, tak určitě počkej několik minut, aby ses mohl cinknout. No a čeká nás potom taky další se DJ Devkoma, takže určitě buď ready na to, co se tady bude dít. Samozřejmě to bude jedna velká party. Každopádně my se jdeme společně podívat ještě na počasí. Co se týče dnešního dne, tak počítej s tím, že by se odpoledne nebo respektive spíš k večeru měly objevit nějaký přehánky. Každopádně dnešní teploty by měly vystoupat až ke 30, takže počítej s tím, že bude teplo. Takže možná, pokud se neobjeví ty přehánky, tak by si mohl určitě vyrazit někam po práci k vodě. Takže je úplně ideálka to dneska zapíchnout třeba v 1:30, ve 2, maximálně v 2:30 a vypadnout. Každopádně, co se týče víkendu, tak tam počítej s tím, že by mělo sprchnout, a to víceméně po celé republice, takže nějaký přehánky by se objevit měly. Teploty v sobotu maximálně na 25, v neděli na 21 stupních.

0: napríklad Pauli Garanda, Kenny Ruff či Maniak. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 8 hodin a 2 minuty k tomu, to je přesně čas, a ty posloucháš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
3: Neříká Hector, loket v okno. Vypnul a neřešit hovno. A haters...

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 9 minut, k tomu ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Domno a my se jdeme přesunout k Pravdě nebo lži. Poslední Pravda nebo lež tohoto týdne, ve který jsem hodně zvědavý na to, jak si dneska budete radit, protože pokud dneska najdu někoho, kdo rozumí stolování, tak si myslím, že to pro vás bude výhra. Pokud ne, tak to bude taková trošičku smůlička. Každopádně stolování je dnešní téma, takže pokud si chcete zahrát Pravdu nebo lež, a já věřím tomu, že si chcete zahrát Pravdu nebo lež, tak volejte na 210 32 30 30, protože už za necelý 3 minutky startujeme.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a 12 minut tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a na drátě mám teďka Kubu. Kubo, dobrý ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, přeju všem.
1: Tak, já jsem tady nastínil téma dnešní pravdy nebo lži před chvilkou. Jak ty seš na tom se stolováním? Dáváš se na tom záležet nebo prostě to tam tak jako flákneš úplně random a pak to sežereš všechno žijící?
2: No tak nějak jako spíš na Vánoce, no, ale jinak to žeru rukama. Ale...
1: Ty vole, jako je fakt, že já občas taky, ty vole, jakože tuhle jsem si přinesl do práce v oběd a úplně se mi to nechtělo jako obírat prostě jako těma příborama, tak jsem se tak jako podíval na ty kolegy. Říkám, hele, bude vám vadit, když to budu žrát rukama, a všichni stoupnou hubu.
2: No, ne.
1: No tak jo, tak my se jdeme podívat teda na pravdu nebo lež a třeba, hele, něco z toho ještě pochytíš. Tak jdeme na otázku číslo 1. Když v restauraci dojíš, tak můžeš příbory na talíři nechat položený vlastně jakkoliv, protože číšníci ve chvíli, kdy vidějí prázdný talíř, tak ho prostě odnesou.
2: No, tahle. Ono, každý příbor, když položíš do nějaký polohy, tak vlastně ukážeš, jak jsi třeba spokojený nebo ne a tahle.
1: Tak když máme prostě klasicky vidličku a nůž.
2: No. A dáš to prostě na talíři, skončíš, ne?
1: No a jak to tam dáš? Dáš to tam úplně na random, nebo to dáš třeba jako do nějakého tvaru?
2: No, kdybych byl nespokojený, tak bych to dal třeba do kříže.
1: OK, takže až takhle bys jim to dával vědět, jako jo?
2: No, tahle se to dává vědět ohledně toho, no.
1: Takže je to podle tebe pravda, že když je ten tady prázdnej, tak to odnesou vlastně kdykoliv a nezávisle na tom, jak tam ty příbory jsou položený?
2: No já si myslím, ty vadě, to je zase otázky. Ale zkusíme to dát, že to je pravda. Uvidíme.
1: Ok, tak označujeme pravdu. A bohužel to pravda není.
2: Hele, no, může chvíli... si to odníst, ne?
1: Hele, odníst se to může, nebo respektive takhle. Správně by to měl číšník odníst ve chvíli, kdy ty tam ten příbor položíš rovnoběžně jakoby vedle sebe, tu vidličku
2: vedle
1: s tím
2: sebe.
1: Rovnoběžně vedle sebe. Myslím si, že i do nějakého jako úhlu, kdy to ukazuje třeba 5 hodin nebo 4 hodiny, prostě šikmo jakoby dolů. Každopádně, když tam dáš třeba když tam dáš ten příbor do kříže, tak vlastně jako ukazuješ tím, že ještě ne, ještě já mám jako pauzu od toho jedení, takže by ti to odníst správně neměli. Takže
2: no,
1: není
2: vidíš,
1: to úplně.
2: Tak
1: jdeme na další otázku. Když dostaneš kavárně k zákusku takový ten speciální nebo takovou tu speciální dezertní vidličku, tak má jeden krajní hrot širší než ty ostatní. Tak je to vlastně na to, aby se s tím dalo líp míchat kafe, který tomu dostaneš nebo který si tomu objednáš.
2: Ke kafe dostáváš normální vidličku, ne?
1: No to je otázka. Ty si dáš kafe a zákusek.
2: No, dáme pravdu. Já si myslím teda jako, že máš normálně na tužičku ke kafe, že?
1: No počkej,
2: že
1: ale jako... to není vlastně to, že? To není vlastně jako...
2: Jo. Ale proč by ti dávali vidličku k tomu, že jo?
1: Tak jo, takže co označuje? Takže tím pádem by si měl ale označit lež?
2: Ne, dáme pravdu.
1: Okay. Škoda, že ses nenechal zlomit, protože ona je to lež.
2: No vidíš to, tak mě úplně to natáhnul tady teď.
1: Ne, ale prostě ten širší hrot je jenom kvůli tomu, aby se ti tím líp krájel ten dort, s kafem to nemá nic společného.
2: Jo, no jasně.
1: Tak, poslední otázka. Křidílka a žebírka se berou normálně do ruky podle pravidel, protože to vlastně se obecně jako příborem blbě obírá a dostaneš tomu ještě takzvaný fingerbone na mytí prstů.
2: Jo, to je pravda.
1: No tak označujeme pravdu. A tady je to správně.
2: To vidíš, jo. Já jsem úplně škopek, aspoň ty vaďo.
1: Aspoň něco. Hele, Kubo, moc díku za hru. Měj se krásný víkend, čus.
2: Ahoj, taky krásný víkend.

0: hodin a 20 minut tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a se mnou už je ve studiu, přesně tak, jak jsem sliboval touhletou dobou, DJ Devcom, aka i náš Viktor, Viktore, čus.
1: What's up?
0: Tak co, kámo, ty vole, jak je, jak se těšíš na dnešní set?
1: Hej, dnešní set se velice těším, protože teďka mi přijde, že se mi všechno hroutí pod rukama, takže si konečně zahraju a ono to je taky odreagování hezký.
0: A máš v plánu nějaký jako příjemný letní vibíček zase? Já se, kámo, mega těším na to, že tady prostě jako dneska rozjedeme další léto.
1: Dneska to bude takový deepovější, ale myslím si, že to bude takový jakože
0: takový
1: na povajbení, jako, ale bude to takový, budeš tam mít taky ty deep basy, víš
0: a
1: co?
0: Okay.
1: To je takový podle mě příjemný jako na poslech.
0: Ok, na to se hodně těším. Každopádně, Viktore, my jsme tady dneska se spinnerama rozebírali tábory. Pamatuješ si na svoje tábory, jezdil jsi?
1: Kámo, já to hrozně neměl rád, byl jsem na táboru třeba jednou, dvakrát, co si tak pamatuju, ale já jsem to fakt neměl moc rád, protože jsem měl taky problém se seznamováním s těma ostatníma dětma a nevím.
0: Já to znám, já to měl přesně taky tak, protože ty jsem taky vodil na nějaký tábor, kde jsem absolutně nikoho neznal. Do toho jsem měl prostě problém s tím, že nás pustili do sprchy prostě jednou za týden, takže já jakožto dítě, který jsem úplně miloval koupání, tak jsem se najednou týden prostě nesměl mít. Říkám si proč prostě, jakože za mě to bylo nechutný, takže já to cítím úplně stejně. Každopádně, Viktore, běž se připravit. Rozjeď to už za chvilinku, protože my si dáme teďka dopravu, krátkej break a hnedka potom můžete slyšet, co si pro vás Viktor připravil. Mega se těším. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, co nás nebo co vás čeká v tuto chvíli na silnicích. Začneme v regionech, kde poskakuje ulice Poříčí v Brně kvůli crashi, takže tam určitě jezdíte opatrně. Jinak ostatní regiony aktuálně nevypadají vůbec špatně, takže tam dojedeš pravděpodobně všude na čas, mimo teda nějaký semafor nebo křižovatku. Co se dálnic týče, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna a to zhruba tak už někde od Říčana, takže tam dávejte pozor, protože tam se bourá. Jinak od Říčana dál do Brna to prostě nějakým způsobem poskakuje. Každopádně zbytek dálnic aktuálně nevypadá úplně špatně. No a co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak tady trošičku zčí provoz lásí Pražský okruh, a to na sjezdu z D5, na něj zhruba tak na směr po Řeporie, takže tam určitě dávej pozor. No a zbytek Prahy nevypadá vůbec špatně, jeden crash lásí aktuálně k Beli, a to na ulici, pokud se mi to načte, tak ti to hnedka řeknu, protože oni ty Google mapy jsou nějaký zpomalený, na Mladoboleslavský, takže tam určitě pozor. Jinak zbytek Prahy nevypadá úplně nějak špatně, ani žádný kolony, ani crash moc nejsou, takže i po Praze v tuhle chvíli dojedeš docela v pohodě. Kdyby cokoliv, ale tak dávě vidět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: FKOM Live Set na Rádiu Spin.
1: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 54 minut k tomu. No a právě nám dohrál DJ Defcom jeho dnešní set. Každopádně já musím říct, že jsem dneska byl hodně překvapený, protože normálně jsem zhruba tak v 8.40, v 8.45 chodí Vicky. No a dneska se otevřely dveře a tam Jirka. Jirko, čus.
2: Čau, ahoj.
1: Tyhle, ty jsi si vzal takhle na odpoledne volníčko, dorazil si už na komunikátor.
2: No jasně, jsme prohozený dneska, já mířím na víkend na oslavu narozenin kamarádovo, takže potřebuju trochu vypadnout dřív.
1: Ale já tomu rozumím, protože kvůli tomu, co jsi říkal, že ti tam čeká, tak si myslím, že to stojí za to určitě vyrazit dřív. Každopádně, jak se ti líbil dnešní set?
2: No nádherný, jako vždycky, jako je to strašná pohodovka. Já mám strašně rád likvidy, takže to je taková...
3: Yes, tak to cením, že to říkáš.
2: To je taková věc, u které já třeba strašně rád pracuju. Já si prostě pustím jako likvidy a hraje mi to v pozadí celý den klidně a něco u toho dělám, takže Likvid drum and bass můžu.
3: Let's go. No tak to jsem velice rád.
1: Jak jsi vyhrálo, Viktore?
3: Jo, mně se hrálo jako vždycky skvěle.
1: To je dobře, ale
3: nic s tomu nemám.
1: Já se nedivím, že si ti tady hraje dobře, protože potom ta zpětná vazba je prostě vždycky boží.
4: Zdravím Radio Spin a všichni spinery. Ej, dobře. Páteční bomby, DJ Defcom má hezky. Přeju hezký víkend všem, ahoj.
1: Hezký víkend, ty to byl Luigi, no a dneska se ozval taky Gambič.
5: No tak tohleto, to je masakr, co vy předvádíte takhle po ránu, to jen tak dál.
3: Yes, díky kámo, díky.
1: Jako musím říct, že dneska, tě, když si tam rozjel vlastně jakoby ten největší rave, tak si říkám, ty vole, to je dneska fakt, je to fakt jako ostrý a bylo to fakt mega dobrý, takže děkuju kámo, byl jsi skvělej.
3: Já děkuju za krásnou zpětnou vazbu.
1: No tak jo, my se jdeme pomalu, ale jestli přesunout do komunikátoru. Jirko, co vás dneska v komunikátoru čeká?
2: No tak co nás čeká? Já jsem byl včera na Odyssey v kině, tak si povíme nějaký moje první dojmy, nějaký první pocity. Samozřejmě takhle při pátečku spinery pozvu někam za muzikou, takže taky hodně pozvánek.
1: Ok, hele, a byl jsi v IMAXu nebo v klasickém?
2: Byl jsem v klasickém, bohužel, protože IMAX ten je beznadějně vyprodaný.
1: Já jsem koukal, že právě IMAX na Odyssey využil nějakou úplně novou technologii, že to vlastně bude zase o něco než je klasický IMAX, tak jsem na to zvědavý.
2: No on je to totiž úplně první Nolanovo film, který je natočený celý pro IMAX. On vždycky jako měl nějaký jako části vždycky natočený s touhle obrovskou kamerou a teď je to celý natočený přes IMAX a jelikož my tady v České republice máme takový štěstí, že jsme jedna z mála zemí v Evropě, která ten IMAX má, takže jsem viděl jako spoustu komentářů od cizinců, kteří jako psali, že sem jedou z Lucemburska, Bůh ví, odkud prostě se podívat na to, tak jak to ten Nolan zamýšlel.
1: Tak to se pak nedivím, že je ten IMAX prostě beznadějně. Plnej. No tak jo, tak to je jedna z několika věcí, která tě dneska v komunikátoru čeká, tak určitě poslouchy a taky si samozřejmě cítně o nějaký svůj oblíbený song. No a my se spolu jdeme podívat tenhle týden společně na posledy na počasí. Dneska počítej s tím, že budou teploty kolem 30, ale zároveň by se měly objevit nějaký přáňky, takže je dost možný, že nás dneska večer čeká venku tak trošičku prádelna. Každopádně ta by se měla během víkendu trošičku zlepšit, protože zítra by mělo být nějakých 26 a k tomu deště, ano, a v neděli dokonce 21 a s tím přehánky. Každopádně i tak užívej víkend, no a já se na tebe těším zase v pondělí ráno spolu s Krištofem. Měj se krásně, čus.
0: Spin Radio.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Přeju ti příjemný dopoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pořadu Spin Extra, nebo respektive vlastně ne, dneska tě vítám u komunikátoru, já už jsem tady byl ve svém starém driveu. Dneska výjimečně se slyšíme takhle místo Vicky, ale o Vicky nepřijdeš, to se neboj, ta tady bude právě ve Spin Extra, který tady vypukne v jednu hodinu. My se dneska, jelikož je páteček, podíváme na nějaký tipy, kam vyrazit o víkendu za hudbou, koukneme taky na mistrovství světa ve fotbale, který už teda tenhle víkend bude končit a co jsem teď koukal, tak v Koreji to má docela zajímavou dohru, o tom si taky řekneme. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval Odysseu, tak na tuhle novinku od Christophera Nolana se dneska taky podíváme, já už jsem měl možnost včera to vidět, tak si řekneme nějaký první dojmy. Samozřejmě, jelikož tady máme komunikátor, tak po celou dobu budu hrát hlavně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl nahodit tady pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit, buď to pomocí našeho čísla nebo pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávají hlasové zprávy. No a my už to můžeme pomalu odpálit. Dneska máme 17. července, svátek slaví Martina, takže přeju jenom to nejlepší. No a dnešní komunikátor na Spinu startuje právě

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Po celý dopoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám od vás vzkaz.
1: Ahoj, prosím, zahraj od Separa Sunset pro všechny, co jsou v práci a tím to uteče. Díku.
0: Tak jo, bude to jeden Sunset, o ten si tady řekl i Pepa, takže i Pepovi tady splním přání. Hážu to tam a užívej pohodovej páteček.

0: I'm pretty good. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Vidím tady štosovačku na D3, kde si postojíš u 80. kilometru ve směru na Benešov, dávej na to bacha. Bacha dávej taky na D1, 106. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky štosovačku. Velký zdržení pak vidím taky na D1 při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od nějakého 160. kiláku. Na D5 vidím zasekáno při příjezdu do Prahy, stejně tak před Prahou se to štosuje i na D7. Na D8, 26. kilometr, pak hlásí obousměrný zdržení. Regiony tak ty aktuálně jedou bez obtíží, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady vidím zdržení na Pražském okruhu v okolí Řeporí, k Belská ulice hlásí obousměrnou štosovačku, no a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden kreš na Bělohorský a jednu nehodu hlásí taky Sokolovská ulice. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávaj vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Československý underground.

0: Rádio Spin.
1: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z Česka.

0: dopoledne, tady dneska hraju přesně podle tebe, takže ať už seš v práci, ať už seš na cestách, ať už seš kdekoliv, tak pro všechny situace jsem tady já, aby jsem ti zpříjemnil ten čas s nějakým tvým oblíbeným trackem. No a jdeme si rovnou poslechnout, co to bude teď.
1: Čau, čau, čau, prosil bych o zahrání Robina Zuta, feat Buka, track Kdo. Díky moc, mějte se, je to pro všechny, kterým se líbí dobrá hudba, tak jo, čau, bylo.
0: Tak jdeme na to, track s jistou dávkou nadsázky a vtipu, takže si to jdeme užít a jdeme se společně zasmát. Ladíš Rádio Spin a kom.

0: Ti příjemný pátek, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v dnešním komunikátoru, to znamená, že i dál tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který bys si chtěl tady v éteru poslechnout, chtěl bys ho poslat i ostatním spinnerům, tak ho rozhodně nalaď, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Mimo to se za pár minut taky podíváme na filmovou novinku od Christophera Nolana s názvem Odyssea. Víc si řekneme už za pár minutek, já jsem včera měl možnost už to dokonce vidět, takže ti řeknu nějaký moje první dojmy. No a ještě než budeme pokračovat, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že aktuálně tam máme krásně slunečno, jasno. Co se zítřka a celkově víkendu týče, tak zítra tady maxima vidím na 26 stupních, v neděli to bude pouhá 21 a tam nám nejspíš i dost hezky sprchne.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, včera šel tady u nás v České republice do kin film Odyssea, nejnovější film režiséra Christophera Nolana, který má na svědomí fakt jako velký bijáky, jako Interstellar, Inception a tak dále. S Odysseou tak to byl takovej krok trochu do neznáma, bych řekl, protože se tady naopak věnoval historický věci, a to básni od Homéra, právě Odyssea. Já jsem k tomu byl trochu skeptický, ale musím říct, že po zhlídnutí včerejšího, teda vlastně včera v toho filmu, tak jsem byl naprosto unešenej. Jak vizuálně, tak celkově to bylo zkrátka, působilo to strašně dobře. Christopher Nolan to celý natočil na IMAX kameru, což není vůbec běžná záležitost. On teda už to ve svých předchozích filmech často používal, ale vždycky jenom pro nějaký vybraný scény. No a teď je to jeho první film, kde je to celý natočený na tuhle obrovskou kameru. No a my tady v České republice máme to velký štěstí, že vlastně to můžeme tady i na té kameře a v tom, jak to Christopher Nolan zamýšlel, vidět, protože my jsme jedna z mála zemí tady, která má IMAX, takže skutečně celá ta páska, která by the way byla dlouhá víc než 600 kilometrů. 600 kilometrů dlouhá filmová páska byla převezená sem do České republiky, aby jsme to mohli v originále vidět. By the way, ta páska váží něco přes skoro půl tuny, co jsem tak koukal, takže je fakt jako masakr. Každopádně vy, co čekáte nějakou historickou přesnost, asi se tady úplně toho nedočkáte, ale na druhou stranu je to opravdu vyprávění mytologické povídky, takže je to věc prostě, jak k tomu přistoupí ten vypravěč, což je tady Christopher Nolan, tak to prostě dostaneme a já musím říct, že mě ta Nolanova verze baví moc. Tak jestli jsi už Odysseu třeba viděl, dej mi schválně vědět, jaký máš z toho pocity ty, jestli se ti to líbí, jestli se ti to nelíbí. Zároveň vy, co třeba přemýšlíte, jestli na to vyrazit, tak rozhodně vyražte. Ještě vlastně nesmím zapomenout na Travise Scotta, který se tam taky objevil. Vy, co teda chcete vidět Travise, tak nečekejte, že tam má nějakou velkou roli, ale zase se není třeba bát, že by tam nějak vybočoval. Myslím si, že ta jeho postava tam naopak sedí velice, velice dobře. Takže rozhodně vyražte do kina na novou Odysseu. Za mě to určitě stojí za to. Radio Spin.

Kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Bill C a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: Ideál tady hraju přesně podle tebe. Mně se sem teď dovolal Gambič a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Čau, tady Gambič, já bych chtěl všem spinnerům, který zrovna poslouchají, nechat zahrát Mob Deep Shock Ones a bude to i k nám do práce, do Opatovické elektrárny pro všechny kolegy. Čus.
0: Pořádná oldschoolovka, takže já to tam hážu. Samozřejmě vám ať to v práci jde od ruky, vy všichni, co makáte, tak ať to jde hlavně v pohodě. Za chvilku už tady máme zasloužený víkend. Tak jdeme na to, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady zdržení aktuálně na D5C. Postojíš si tady už o 38. kilometru ve směru na Plzeň. Dávej tady určitě bacha. Bacha dávej taky na D4, 63. kilometr ve směru na Prahu. Hlásí taky štosovačku. Na D8 si pak postojíš u 30. kilometru a tady se to štosuje obousměrně. Zasekáno je pak při příjezdu do Prahy na D5 a taky D7, takže na to dávej taky bacha. Regiony tak ty jedou bez větších obtíží, co aktuálně tak koukám, no a když se podíváme na silnice v Praze, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Zdržení tady hlásí aktuálně jenom k Belská ulice, kde si postojíš obousměrně, probíhají tam práce na silnici, takže z tohohle důvodu se to tam štosuje. Štěrboholská spojka ve směru od Černého mostu na Záběhlice, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a postojíš si taky na jižní spojce ve směru na Baranďák. Nuselák pak hlásí jeden crash, jednu nehodu vidím taky na Bělocerkevský ulici a jednu nehodu hlásí taky ulice Ronkova. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

zpěv. Stromy, vítr, zvěř, zvěř. Mlha, kroupy, déšť, led, sníh, smyk, explozeře. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskočí.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.
1: A s

0: jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
1: Tak David, ten je hodnej. Já tady teda posílám jednoho Hektora, nejen pro sebe si ho nenechám, dávám ho i tady do éteru pro vás všechny ostatní, takže užívejte příjemný pátek.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Jirkou.

0: Real bad man. Radio Spin, Jirka, my i dál pokračujeme s pátečním komunikátorem. Za pár minutek se podíváme na takovou zajímavou dohru v Koreji po tom, co vypadli na mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě i dál tady hrajou taky přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, tak tomu taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace. Já tady samozřejmě všechny ty vaše zprávy budu procházet a všechny ty tracky taky do éteru budu házet. Jinak dneska máme 17. července, svátek tak slaví Martina, takže všem Martinám přeju jenom to nejlepší. No a než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tady vidím, že kolem nějaký 3. hodiny by nám dneska mělo sprchnout, takže na to rozhodně dávej bacha. Zítra tady vidím maxima na 25 stupních, no a v neděli to bude jenom 21 a tam nám zaprší docela dost.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Vánoce. Nově tu vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
1: Yeah.

0: slapen. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen. Poškrabaný desky, zacuchaný pásky, neprachy, ale stále dělat rapy z lásky. Nedělám si vrásky, už to tady jinak šlape. Jsem poslední jedinec, rapem jsem lapen.
1: Radio Spin. BN.
2: Čauko, čauko, Fat Joe spojil sily s Jadakissom a producentom Kool & Dre v novom singli Ulalala. Skladba prináša klasický newyorský rap, tvrdé beaty a ostré texty, pričom fanúšikovia špekulujú, že Jadakiss v jednej zo svojich sloh odkazuje aj na dlhoročný spor s raperom 38 Special. Každý fanúšik československého rapu by dnes nemal chýbať v olomouckom S-klube. Od 7. večer sa na pódiu predstavia slovenský rapper Gleb a český Pain aj Magenta. Koncert pod holým nebom na palúčku pred S-klubom priniesie jednu z najsilnejších rapových zostav tohto leta. Ak si fanúšik pedalboardingu alebo si ho chceš len vyskúšať, tak od 17. do 19. výraz na Lipno do kempu Jestřabí v Černej po Šumaví. Uskutočnia sa tam majstrovstvá Česka v pedalboardingu, ktoré ponúknú preteky vo viacerých disciplínach, aj kategórie pre hobbyjazdcov a deti. Chýbať nebude ani večerný sprievodný program pri Windy Point Beach Bare. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
3: Za 2 minuty 11 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin, kde jdeme se v rychlosti podívat na mistrovství světa ve fotbale, který teda už se blíží ke svému finále. To proběhne tenhle víkend, bude to finále Argentina versus Španělsko. Já jsem ale tady chtěl mluvit o Jižní Koreji, která byla taky letos součástí mistrovství světa ve fotbale. Moc se jim nedařilo, vlastně jediný tým, který porazili, tak byla Česká republika. Každopádně ale dočet jsem se tady, že v Jižní Koreji fanoušci fotbalu opravdu nic neodpouštějí. Po tom, co Jižní Korea byla vyřazena ze skupiny mistrovství světa, tak se trenér tohodle jejich nároďáků stal velkým terčem kritiky. Dokonce ale nejen, že dostával komentáře na Facebooku, jak je to asi běžný úplně všude, u nás určitě, tak tam to zašlo až tak daleko, že když ten týpek přišel někam do restaurace, tak ho dokonce ani nechtěli obsloužit. Když měl nějaký výstup v televizi, tak tam mu údajně rozmazávali obličej, protože na něj bylo spoustu výhružek a tak dále a tak dále. Nakonec po tomhle všem tak rezignoval. Takže je vidět, že v Jižní Koreji opravdu fanoušci neodpouštějí vůbec nic a vyniká toho si teda dost rychle dokážou najít. No tak ještě, že to není tak tady u nás, protože po tom, co my jsme předvedli na mistrovství světa ve fotbale, myslím si, že náš trenér by musel chodit kanálama hrát.

0: čtvrtý dopoledne v rámci tady dnešního komunikátoru hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Mám tady od vás hromady zpráv, tak jednu vybírám a jdeme na to.
1: Ahoj Spine, já bych chtěla zahrát pro všechny něco od Hektora a třeba Kancelář.
0: Tak jo, bude to jeden Hektor a jeho kancel. Vy všichni, co jste teď taky v kanclu na čtyřech kolech, tak hlavně opatrně. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, D1 hlásí i dál zasekáno při příjezdu do Brna. Postojíš si tady už od nějakého 160. kilometru, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D10, 39. kilometr hlásí štosovačku ve směru na Mladou Boleslav, takže tady taky opatrně. No a vidím tady zdržení taky na D5, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. D8 ta pak zlobí u 30. kilometru, kde se to štosuje obousměrně. Regiony tak ty aktuálně jedou v Cajku, možná v Plzni vidím jenom lehkou štosovačku na Klatovský třídě, no a mrkneme se rychle ještě taky do Prahy, tady obousměrný zdržení hlásí Kbelská ulice, Štěrboholská spojka ve směru na Záběhlice, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a postojíš si taky na Ječný, kde vidím jeden crash, takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pátečním dopolední někde číhaj, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: I dál hraju přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Jardy, kterýho tady mám i na drátě. Čau Jardo.
2: Čau, čau.
1: Tak co zahrajeme? Co zahrajeme?
2: Ale vinný pes.
1: End of the days, já už jsem to tady připravil. Budeme to někomu speciálně posílat?
2: Ale budem to posílat všechnym writers, který se chystají do Třebíze na obrovskou graffiti akci na 3 dny.
1: OK, ty tam máš taky namířeno?
2: Jo, jo, přesně, vyjíždíme z Plzně a za 2 hodky jsme tam.
1: Super, tak ať to stříká,
2: díky.
1: Ať to jde od ruky, no a jednoho vinnýho PZ, tak hážu do éteru. Užívej víkend, měj se hezky.
2: Taky, mějte hezky, ahoj.
0: Radíš Rádio Spin a komunikátor.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme s pátečním komunikátorem. Narazil jsem tady teď na zajímavý článek, který tvrdí, že v Číně proběhnul první zápas humanoidních robotů na světě. Je tady u toho i video, rozhodně doporučuji se na to podívat, je to fakt jak z filmu Já, robot, fakt jako dva roboti, kteří se postaví proti sobě v ringu a bušej do sebe, dokud jeden z nich prostě neskratuje. A když říkám neskratuje, tak to skutečně musí dojít až tak daleko, protože v tomhle zápase tak jeden robot tomu druhýmu highkickem ukopnul hlavu. Reálně tomu týpkovi uletěla hlava, ale jelikož je to robot, tak on samozřejmě mohl v boji pokračovat dál. Ještě to vlastně mi přišlo, že to je pro něj výhoda, protože on mu pořád se snažil dávat rány na tu hlavu, kterou už tam ale bohužel neměl. Každopádně je to docela komický, mrkni se na videjko, najdeš to určitě někde na YouTube. Já tady i dál hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a za pár minut ti dám taky pár tipů na akce. Mrkneme se ještě taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Vidím tady, že kolem nějaký třetí hodiny nám trochu zaprší, takže na to dávej rozhodně bacha. Zítra tady maxima vidím na 25, tam by to mělo být bez deště. V neděli tam nám ale pršet bude a maxima nám klesnou na 21 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy,

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, mám tady teď pro tebe tip na jednu akcičku, je to akce s názvem Afterwork a pořádají Mike Traffic. No a v rámci téhle akce tak Mike Traffic bude jezdit po celé České republice, kde bude hrát DJský sety. Nejen on, ale taky jeho hosti, jako třeba Orion, Double J, DJ Noir a tak dále. Na některých vybraných zastávkách tak taky bude speciální pop-up z jeho restaurací James & Co., která letos slaví desetiletý kulatý výročí, takže na některých zastávkách nejen, že si poslechneme super hudbu, ale taky se i dobře najíme. Nejbližší zastávka, která tady koukám, tak nás čeká v Mělníku, potom je tady taky Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, spousta dalších míst, takže je více než pravděpodobný, že Mike Traffic bude se svým afterworkem v blízkosti právě i tobě, takže na to rozhodně mrkni, všechny zastávky najdeš na našem webu radiospin.cz. Here we go.

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenský scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na nás.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: I dál hrajou přesně podle tebe. Já tady teď mám jeden takovej restík od spinnera, který se mi tady dovolal před malou chvilkou, tak si jdeme poslechnout, jaký vzkaz tady nechal.
1: Tak jestli bych mohl poprosit pustit písničku A mám rád od Izomandiasa a Hektora. Pošlu to všem, co taky stojí teď v Praze v kolonách.
0: Tak vy všichni, kteří teď jste za volantem a stojíte, nedej bože, někde v kolonách, tak hlavně pevný nervy, hlavně opatrně, jeden Izomandias letí pro vás do éteru. Radio Spin! Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálnicích. D8 hlásí zdržení u 33. kilometru, tady si postojíš obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D4, 24. kilometr ve směru na Prahu, hlásí taky štosovačku. Na D1 i dál vidím velký zdržení při příjezdu do Brna a taky výjezd z Prahy na D1 nejede úplně ideálně. No a před Prahou si pak postojíš na D5 a taky D7. Regiony tak ty jedou úplně v cajku, když se pak mrkneme na silnice v Praze, tak ani tady to nevypadá úplně nejhůř. Štosovačku hlásí jenom k Belská ulice, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš a postojíš si taky na pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: Pojďme.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice. Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé. Není to ani stejná liga, je to úplně šíp.

0: na tebe. No a v rámci dnešního komunikátoru je před náma už dnešní poslední track na přání a o ten si řekne Prochy. Čau Prochy.
1: Čau, čau.
0: Ty jsi mi tady Prochy mimo éter ještě říkal, že tu máš nějaký info ze silnic, tak podělíš se i s ostatníma spinnerama.
1: Je zele tady jednička za Prahou, tam je to fakt nějaký velký, bylo tam to hodně blikajícího a tam se to bude hodně štosovat a ten pražský okruh před Chrášťanama, tak tam je kamion s sobákem sobě a taky to tam nepěkně stojí. Taky
2: tak,

0: Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Rádio Spin, dnešní komunikátor už se uchýlil ke svému konci, no a tentokrát se tady vlastně střídáme tak jako opačně, jo. A to z Vicky. Čau Vicky.
1: Ahoj Jirko, tyjo, to je úplně přesně naopak, přesně.
0: Je to úplně něco jiného tady.
1: Je to něco jiného. Vidíme se prostě z druhé strany mikrofonu.
0: Já se tady s tebou musím se svěřit s mým dojmem ze včerejší Odyseje.
1: Ano.
0: Byl jsem teda na Nolanově nový Odyseje. Měl jsem takový smíšený očekávání a vlastně bylo to super. Bylo to nádherný, vizuálně bylo to fakt jako parádní. I tady pro spinnery jsem říkal, že ty, co třeba čekají na Travise Scotta, tak ne, že by tam měl nějakou velkou roli, ale za to ta jeho role tam fakt jako super sedla. Já jsem si myslel, že tam bude jako tak jako vytržený, že prostě uvidím jako spoustu řeků a najednou Travise Scotta, ale bylo to jako docela dobrý.
1: No mě by zajímalo herecky, jako dává Travis?
0: Vlastně docela to dává, to, co tam dává, tak dává dobře, ale na druhou stranu je to fakt jako pár sekund, jako jo. Je to, myslím si, že by to dal i někdo neherec.
1: Třeba. Aha, dobře, ale je to on.
0: Je to on, vedle toho fakt jako obsazení, který tam je, který je fakt jako hollywoodský, narvaný, tak to bylo jako znát. Každopádně, Vicky, co dneska budeš řešit ty?
1: Já budu dneska dávat tipy na víkend, už ho máme před sebou, tak teď odpoledne, kdyby ještě někdo nevěděl, kam vyrazit dneska, zítra, tak mám pro tebe tipy, mám taky tipy na různé festivaly, které se budou konat, ty jsou zase takového rodinného rázu, takže tam si užijou úplně všichni. No a samozřejmě, že nás čeká taky páteční pátračka, na tu se těším.
0: Přesně,
1: Jirko.
0: Tak, zvyky dneska budete hledat ztracenou desku ve 4 hodiny, tak na to rozhodně buďte ready. My se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 27 stupňů, je tam stále slunečno, ale koukám, že kolem nějaký 3 hodiny nám trochu zaprší, tak uvidíme, jestli to klapne. Každopádně, co se víkendu týče, zítra maxima na 25 stupních, v neděli tam se nám to trochu ochladí, tam vidím pouhou 21. Takže užívej pohodovej zbytek dne zvyky a užívej taky celý víkend. My se slyšíme zase v pondělí. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: za minutu jedna. Posloucháš teď už Spin Extra s Vicky.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Vyprcám.

Krásný dobrý odpoledne. Od Majku tě teď už zdraví Vicky. Máme pátek 17. července, no a před námi je víkend. Svátek má dneska Martina. Martino, ty se máš ty oslavit takhle před víkendem. Toto člověk může pořádně rozpálit. No tak mám radost, že tu spolu strávíme pěkný odpoledne. Dneska posloucháš teda výjimečně Spin Extra s Vicky. Prohodili jsme se s Jirkou. No a neboj se, všechno bude. Mám pro tebe přichystaný tipy na víkend. Budou koncerty. Dneska totiž vystoupí Gleb a zítra v Praze, ale velký rave, o kterým ti chci říct. No a taky ti dám samozřejmě tipy na rodinný festivaly. Ty budeš jásat, děti budou jásat, každý v jiném areálu. Hele, já jsem dneska snídala vtipnou kaši asi. Každopádně samozřejmě nás čeká taky páteční pátračka. O tu se nenecháme ochudit, takže budeme hádat společně desku. Těším se na to moc. No a teď už jedeme dál. Pouštíme Macklemora a Thrift Shop Radio Spin. What?

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky. No a tip pro dnešní večír. V Olomouci dneska bude totiž party, takže volám všechny Olomoučáky. Doufám, že víte, co se u vás ve městě děje, protože tam bude Gleb, přijede, bude to totální pečka, bude tam taky s Painem a Magentou, vystoupí na paloučku před S-klubem a myslím si, že tohle to bude fakt jízda. Tak jako víme, že prostě Gleb Českou republiku zase nekřižuje tak často, takže tohle to si rozhodně nechceš nechat ujít. No a o support se postará partička Hoofbeats. Kdo nezná, pozná. Hele, dneska si myslím, že to vážně v Olomouci bude výhra. Osobně mám teda Olomouc mega ráda. Ráda mám to vaše náměstí, máte tam skvělý trhy vždycky a máte tam taky skvělý podniky a úplně skvělý papírnictví, ale to už trošku odbočuju. No a když tohle spojím, tuhle krásnou energii, zároveň s tím, že jsme na Moravě a ještě k tomu, že tam budeme mít Gleba, no ty bláho, to já se snad tady nevím. To nevím, jak bych to provedla, tyjo. Já se asi teleportuju přímo tady ze studia do Olomouce. Kdybych mohla, jsem tam nahned. Radio Spin.

0: hlavy. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Českých Budějovicích v ulici Rudolfovská třída. Dál se přesouvám na dálnici a tady máme hned dvě nehody na D1, a to na 17. kilometru ve směru na Prahu, a to u Kunic a potom taky u Kunic na 18. kilometru, ale v opačném směru, ve směru na Brno. Takže pozor, průjezd v obou dvou směrech s opatrností. No a teď už jsem v Praze. Tady máme nehodu na Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru na D1 a tady čekej nehodu v okolí z Buzan. Kreš je taky v ulici Prosecká a v ulici Kouřimská. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: smírem.
1: Pusa něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin.

10, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. I got a song filled with shit for the strong-willed.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a teď si dáme písničku na přání. No a já už tady mám teďkon vzkaz od brášky jednoho mladšího.
2: Posílám Kevinovi, Pachkovi, do kriminálu písničku. Mám tě rád, bro.
1: Tak jo, tak díky za vzkaz. No tak se mu Kevine brzo vrať. Hele, bráška vybral Hardrika, tak pouštím a držte se. Radio Spin. Brigna.

0: o ničem církevním, ačkoliv si myslím, že je to taky velký svátek, protože Holy Priest je DJ a přijede sem do Prahy už zítra a bude to totální jízda. Tak o co přesně se jedná, jaký žánr hraje a všechno ostatní, tak to ti povím samozřejmě už za 3 tracky. No a potom budeme pokračovat tak jako rodině a řeknu ti o pár takových fajnových festiválcích, který je třeba fajn teď o víkendu navštívit. Takže takzvaně zakalíme a potom uvidíme. Tak dáme teďkom počasí. Koukám na to, jak máme venku a máme momentálně v Praze, tyjo, 26 stupňů Celsia, to je docela fajn. 26 stupňů a pod mrakem ve zbytku republiky až 28, ty bláho, jenom Jihomoravský kraj je zase trhá rekordy, 32. Šílený, jinak dneska odpoledne by se mělo zatáhnout a v podstatě v celé republice by mělo tak nějak sprchnout, tak se na to trošku připrav. Když se podívám na víkend, tak tady už to vypadá tak jako, že zataženo občas trakaře, já nevím, jo, je to takový jako polojasno, někde prší, ale bude každopádně kolem nějakých 24 až 27 stupňů Celsia. Tak jo, užívej a jedeme dál. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz

Rádio Spin, Vicky tady s tebou a jedeme si další hoďku, samozřejmě našeho Spin Extra. No a teďko budeš úplně mrkat na drát, protože mám tady pro tebe tip, kde se pořádně nabít. A to kde nejlíp než na rejvu, znáš Holyho Priesta? Hele, Holy Priest je fenomén současný hard techno scény a nosí takovou typickou masku, takovou bílou s křížem přes obličej, no prostě úplnej křižák. Hele, baví mě to hodně a jeho hudba.

tohle to bude hodně hard. Jakože hodně, jakože tohle to bude hodně hard hudba. Ty bláho, jako koukám na to, takhle to rozbalil v Praze minulý rok a letos je tady v Česku jen zítra, takže tady není o čem, lístky jsou a já teda vím, že jdu. Akce bude zítra v pražských Holešovicích areálu 7, takže pod Čirákem, ale jako svítit na nás nebudou jen hvězdy, jo, ale taky speciální vizuální show. Ale představuju si to jako takový velký lasery, mega hudba, obrovská energie, která tam všechny spojí a já teda musím říct, že mě techno mega nabíjí, jo, protože prostě to hard techno, to je opravdu něco, co si prostě pustím vždycky, když vím, že bude nějaký hard work. Prostě když jdu dělat něco na počítače, je to klikání, hodím si k tomu hard techno, hned to jde líp. A někdy, když jdu prostě po ulici a je to velká nuda, tak si k tomu pustím takovýhle hard techno a úplně mě to probudí vždycky. Takže let's go, Radio Spin!

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož slovenskýho rapu. Slovenský víkend, čekaj tě tu největší jména slovenský scény. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a v rámci těch tipů ještě zůstaneme právě vlastně v pražských Holešovicích, a to konkrétně na výstavišti Praha, protože v průběhu celého víkendu tam bude ještě stále festival Za dveřmi, což je úplně skvělý rodinný festival, kde máš nový cirkus, tanec, koncerty, vstup je zadarmo, takže může tam přijít každý, bude to podle mě úplně bezvadný, koukám tady na to, že jsou tady různý představení, performance, bude to krásný, hele, v sobotu je přímo rodinný den, takže tady máš různý spolky, a to nejen český, ale jsou tady i umělci z Německa, z Holandska, jako tady je to fakt světový. A mě tady třeba hrozně baví Delinus 03, to jsou právě NL, takže to je Netherlands, ne, to je to Holandsko. A jmenuje se to nejmenší taxík Hop On, Hop Off od 17.40 do 18.25. To bude podle mě něco hodně zábavného. Takže pro všechny milovníky aut zítra na výstavišti festival Za dveřmi. Ne, je to vážně jako rodinný den, je to paráda. A víš, co je na tom nejvtipnější? Že v sobotu si tam s nima dáš s tou celou rodinkou ten srazíček, prostě děti se zabavějí, je tam mechanická herna, jsou tam představení a tak. A potom prostě večer necháte děti babičce, řeknete, babi, už si pro ně přijeď, a můžete rovnou zůstat v těch Holešovicích a jít na toho Holýho Prýsta. No, nevymyslela jsem, mám to krásně. Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče dálnice, na kterou se rovnou vrhám, tak tady je nehoda na D3 na 104. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Veselí nad Lužnicí. Nehoda je taky na D7, a to na 70. kilometru ve směru na Chomutov. Tak bacha na to, je tady nehoda v okolí Hrušovan. No a nehoda je taky na D10, a to v okolí Mladých Boleslavy ve směru na Turnov, bavíme se o 43. kilometru. No a teď už jsme v samotné Praze. Tady máme crash na Pražském okruhu na 20. kilometru ve směru na D1, a to v okolí Zbuzan. No a nově je nehoda v ulici Revoluční. Vypadá to, že někdo už chtěl party a nějak to tam asi nedotočil, ale tak snad to byl jenom maličkej šťouchanec, přece je to taky malá ulice. To je ode mě z dopravy vše, a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30. A nebo pošli hlasovku Radio Spin. Díky. Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Spin.
1: A jedeme dál v krasojízdě. Teď tady máme další písničku na přání. No a mě se dovolal Dom, jako Dominik. Náš Dominik z Rádia Spin tady z rána. Tak Dome, prosím tě, co to bude?
2: Čau Vicky, tady Dom. Prosím, zahraj mi od Gufrau out Eyes Wide Dry. Roman mě trošičku zlomil a já jsem nezačal poslouchat.
1: Dome, ne. Tak tohle to bych řekla, že je páteční odhalení. Dome, prostě ty si to tady přiznal takhle do éteru, jedeš si gufráky a říkal si mi dokonce, že je máš v playlistu a je to na repeat. No dobře, no tak konec konců víš co, Roman má vždycky pravdu, Roman má dobrý vkus, takže pro tebe a taky pro Romana, pro všechny gufráky, Radio Spin.

teďko mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

Radio Spin, Vicky tady s tebou, pokračujeme dál ve Spin Extra. No a samozřejmě i v příští hoďce pro tebe mám další tip na víkend, kam vyrazit. Tak co, máš rád vinobraní? Tak to ti zklamu, vinobraní to nebude, budeme se bavit o hračkobraní a to je za mě ještě mnohem lepší. Takže teď už si dáme počasí. A v rámci počasí ti řeknu, že teď máme v Praze 26 stupňů Celsia a zotaženo ve zbytku republiky až 32 stupňů. Tady se bavím o tobě, Jihomoravský kraji, přesně tak, ukažme si na něj. Jinak dneska odpoledne by mělo sprchnout, tak vzhledem k tomu, že teď asi neprší, tak bych čekala, že se to bude týkat nějakých večernějších hodin. Čekej, že bude lejt jako z konve a to v podstatě po celé republice. Když se podívám na víkend, tak tady sobota vypadá v celku nadějně. Tady to bude tak jako polojasno, občasně někde zaprší a bude kolem nějakých 24 až 27 stupňů Celsia. No a v neděli se nám to zkazí a mělo by být sice polojasno, ale čeky nějaký dešťový přehánky, bude až 29 stupňů. Wow!

Justin, Vicky tady s tebou a mám tady pro tebe další akci, která je vlastně pro malé i pro velké. Hele, naskládej rodinu do auta a vyraž pohodově na úplně skvělý festival na zámku v Kamenici nad Lipou. Ten probíhá až do neděle. Je tam přehlídka hraček z přírodního materiálu. Hele, znáš vinobraní, ne? Tak tohle je podobný až na to, že místo na zátky budeš koukat na plišáky. Festival se jmenuje Hračkobraní. No a spotek je jasný, že sklizeň je teda fakt bohatá. Lístky se dají koupit na místě, takže no problémo. No a co mě osobně láká, tak to jsou tvůrčí dílny s možností vyzkoušet si výrobu nějakých jednodušších hraček. No, tak to mi přijde skvělý. No a je tam spousta dalšího doprovodného programu, jo, takže to je nejen pro šikuláky prostě, jo, ale jsou tam dokonce i nějaký divadelní představení, tam budou určitě nějaký loutkový věci, no parádinda. Jak já říkám, já celkově hračky, to je prostě moje láska, já miluju hračky. Já miluju hlavně i filmy Toy Story, příběh hraček, který mi samozřejmě tenhle ten film mi dal do hlavy, že hračky mrkají a hračky prostě si se mnou povídají a budou určitě komunikovat, jakmile zavřu oči. Takže já jsem někdy prostě byla v pokoji a věřím, že doufám, nejsem sama, když se tady přiznám, jsem prostě zavřela oči a teď jsem nastražila uši. A doufala jsem, že ty hračky prostě ožijou a budou si žít vlastním životem. A nikdy... a na svýho koně Karinu jsem byla vždycky jako... Karino, já vím, že mě slyšíš, tak na mě jenom mrkni, jo, zůstane to mezi náma. A tak, i takhle dokážou filmy zblbnout děti, ale já na to vzpomínám s láskou. Takže mně je jasný, že tenhle ten festival Hračkobraní bych rozhodně chtěla navštívit. Každopádně je mi to trošku blbý tam jít bez dítěte, jo. Myslím si, že je to fakt spíš asi rodinný festival, tak to říkám tykon... veřejně do éteru. Maminky, tatínkové, kdo se hlásí, že mi půjčí svoje dítě na výlet? Vrátím ho v celku a v pohodě, ale chceme se jít podívat na zámek, prostě myslím si, že to tam bude paráda. Tak hračkám nazdar, zdar, Radio Spin.

0: přišel, pštrosici a pštrosačaty, pštrosi ulici.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: jsou levý. Přetřevý táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme!
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, nebo co?
2: Ale
3: dražba Luna Park.

Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a na co se dneska ještě můžeš těšit? Už ve 4 tady na Radio Spin startuje páteční pátračka. Budeme hledat desku, takže žhav své mozkové závity, potřebuju tě při věci. Těším se. No a hned potom bude opět samozřejmě od 5 navazovat tvůj oblíbený pořad s Jirkou. Spin Fresh Hits. Můžeš se těšit na premiérový díl, no ale pokud už dneska nestíháš, tak si můžeš dát reprízu, ať ti nic neuteče. No a to bude zítra od 8 ráno, anebo potom v pondělí od 7 večer. No tak máme se na co těšit, máme to tady úplně nabitý, tak jedeme dál. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Pardubicích v ulici Legionářská. No a potom pro všechny v Ostravě, kdo jsou tam na Colors, tak nehoda je přímo v Ostravě, a to v ulici Bohumínská. Teď už se přesouvám na dálnici, tady je nehoda na D3 na 104. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Veselí nad Lužnicí. No a crash je taky na D10, a to na 43. kilometru ve směru na Turnov v okolí Mladý Boleslavy. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nově crash na Dobříšský. To je na Praze 5, je tady neprůjezdný střední pruh. No a čekej tady momentálně až 15 minut zdržení směrem na Baranďák, takže pokud máš pocit, že seš někde na Andělu a seš tam někde seklej, tak je to právě kvůli Dobříšský. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, neváhej a zavolej, a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Česko

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, máme další track na psání a tentokrát od Spinnerky, tak pro koho to bude?
2: Tak ahoj, chtěla bych pustit písničku pro kluky, co jsou na pankráci, pro Rika, pro Dusyho, kluci, vám to utíká, bude to písnička od Separa, držte se.
1: Díky moc za vzkaz, tak kluci, aby vám to rychleji utíkalo, máme tady New York Freestyle od Separa. Mějte se, držte se, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady začnu nejdřív dopravní situací. Před chviličkou, asi před 3 minutami, mi tady volal Michal, čerstvé zprávy ze silnice.
1: Ale ahoj Spinneři, kdo pojedete do Mladý Boleslavy, tak je tam otočený kamion a je to už na hodinu ta kolona. A druhá je tady před Hodkovicema, nad směrem na Liberec, tak tady staví most a je to tady taky třeba na 15-20 minut, tak ať do toho nevlítnete.
0: Díky moc, Michale, přeju ti bezpečnou cestu i s Leonkou, zdravím vás oba dva. No a my už se teď vrhneme na další téma, respektive téma naší příští hodiny, protože tady budeme mít samozřejmě páteční pátračku. To je totální klasika páteční, tu si nemůžeme nechat ujít, takže doufám, že tady mám teď všechny parťáky, kteří už žhaví své mozkové závity, protože tohle bude chtít Fištróna, takže doufám, že se na tebe můžu spolehnout. Parťáku. Takže už v příští hoďce budeme hádat tady jednu desku. Takže určitě žhav telefony, žhav svoje mozkové závity. No a teď si dáme ještě počasí. Tak jo, teď se ještě podíváme na to, jaké máme venku. A venku máme momentálně 25 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky až 32 stupňů. Ano, opravdu stále se bavím o Jihomoravském kraji. Jinak vlastně převážně zataženo, místy dneska i zaprší a vypadá to, že na Moravě jsou to takový jako tmavší mráčky, tak nevím, co to znamená, že to bude asi hustší déšť, nebo nevím. No, každopádně, když se podívám ještě na víkend, tak v sobotu bude tak nějak jako lehce poprchávat v určitých částech republiky, ale bude stále kolem 27 stupňů Celsia. No a v neděli budeme mít taky 21 až 29 stupňů v jedné republice, šílený, velký rozdíly. Každopádně lejt bude všude, to nás spojuje. Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdá.

0: Dej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
1: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: Jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

0: Radio Spin, no a s tebou tady už teď Vicky Holmes. Vítej u mě ve studiu, pohodlně se usaď. Dáš si něco k pití? Kafe? Jo? S mlíkem? Bez mlíka? S mlíkem, OK? Tak mlíko došlo, tak posílám aspoň kafe jako takový. No tak jsem ráda, že jsme se tady dneska sešli, protože seš tu teda jako na zavolanou. Teď to bude úplná páteční pátračka. Představ si, že před chvílí mi tady zaklepal nějaký cizinec a byl jako tohle si dejte, tohle album jsme dělali s kámošem pár let nazpět, pusťte si to tady na rádiu Spin. Ale já teda fakt netuším, kdo ten týpek je a už vůbec nemám tucha, co to je za album. No tak od toho tady jsme teď, ne? Pojďme to vypátrat. Seš tady můj partner in crime, nebo respektive tady v řešení tady této záhady, takže doufám, že mi pomůžeš. Tak teď bychom to mohli nějak promyslet, hele, přemýšlím, hele, ten cizinec přece říkal, že na tom albu je taky, takže ta deska je od MCho, který spolupracuje se zahraniční scénou. Zajímavý. No a teda ten týpek mluvil anglicky. Tak jako nějak hello, how you doing, mate? Takže to by mohl být Brit, ne? Takže co by to, kdo by to... Počkej. A teď mi tady došla nějaká hlasovka, tak si ji rovnou pustíme, třeba nám to... Nevím, neznámý číslo, nevím, kdo to je.
1: Jedná se o čtvrtý narozeniny rádia Spin. Můžete se těšit na velký Big Boss Jam, kde kromě mě vystoupí Hugo Tox, LH4, James Cole, Orion, Vladimír 518, DJs, Mike Traffic, Enemy.
0: Tak počka, tak to je teda hodně hustý. Teď mám spíš pocit, jestli jsme se nedostali, bych tak nějak řekla, do nějakého stroje času nebo tak něco. Protože tohle nebylo jako se současnosti, dobře, takže to znamená, že teda to je album někoho, kdo byl tady na rádiu Spin, jestli jsem to pochopila správně, že teda ten hlas měl být nápovědou, dobře, neznámý číslo, tak to bude asi teda tady ten další reper, který mi donesl to albíčko, tak to jsem teda zvědavá. No tak mě by zajímalo, jestli už teďkon víš, o kom se tady bavíme. Tak určitě mi dávej vědět, zavolej mi 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, protože do té doby, než zjistíme, co je to vůbec za repera, tak bez toho nemáme vůbec šanci jako a možnost najít tu správnou jako desku. Takže už teďkon teda víme, že je to nějaký MC, který spolupracuje s britskou scénou, víme, jak zní a víme, ještě něco víme, myslím si, že to je všechno. No dobře, tak doufám, že nám to bude stačit. A že tady byl na rádiu Spin, tak dobře. Tak prosím tě, nenechávej mě v tom a už volej. Díky moc, Radio Spin a Vicky Holmes.

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč. Další hudební

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli.

0: Spin, Vicky Holmes tady s tebou pokračuje nám tady naše páteční pátračka. No tak pojďme teda odhalit společnými silami název té desky, která je tady hledaná, kterou tady mám teďkon ve studiu, ale nevím, co to je za desku. Prostě ten cizinec, co přišel, to vzal bez obalu. No tak dobře, tak pojďme si shrnout, co už víme. Víme, že rapper rád spolupracuje se zahraniční scénou, konkrétně s britskou, a že taky dělal tady, na rádiu Spin. No a já už tady mám moje kolegy, kteří mi pomáhají, tak prosím vás, detektivové, Rosťo, co ty na to?
1: Páteční pátračka je Real Smack One.
0: Jo, počkej, tohle to byl Lalis. Tak pojďme si nejdřív dát ještě jinýho kolegu. Dáme si ještě dalšího kolegu. Kdo to je?
2: Refu.
0: To je Vašek. Dobře, hele, Refu, dobře, máme ho. Potom tady máme ještě dalšího kolegu, kterým byl tady Rosťa. Rosťo, co to je?
3: Kdo já si myslím, že to je Bobby Blaze.
0: Bobby Blaze, dobře. No a máme tady samozřejmě teda ještě našeho třetího detektiva Lalise. Lalisi.
1: Páteční pátračka je Real Smack One.
0: OK, Real Smack One. Tak já všem mým detektivům děkuji za odbornou práci. Já se přiznám, že jsem taky ještě trošičku pohledala ve svých zdrojích a našla jsem to originální video. Tak pojďme si poslechnout, co je to teda za repera.
4: Jedná se o čtvrtý narozeniny rádia Spin. Můžete se těšit na velký Big Boss Jam, kde kromě mě vystoupí Hugo Tox, LA4, James Cole, Orion, Vladimír 518, DJs, Mike Traffic, Enemy a moje malička Smack One, takže 16.2. Půjce na Music Bar.
0: Je to tak, takže Lalisi, ty jsi to chytnul správně, je to Smack One a je to dokonce Smack One, není to jako jenom Smack, jo? Takže extrémně cením, díky moc všem, takže to už bychom měli. Dobrý, můžeme se zase zabrat do takové té zamyšlené práce. Jdeme totiž se dál podívat na to, co můžeme teda odhalit, protože nám jde o tu desku. Tak víme, že je to teda od Smeka. To už máme. No a co teď teda? Hele, víš co, počkej, mě něco napadlo. Hned jsem zpátky. Hele, mě napadá zeptat se na další stopu tarotových karet. Já vím, že to není úplně vědecká metoda, jo, ale mně to docela jde. Ti, kdo mě poslouchají ráno, tak ví, že prostě já jsem úplně tarotová královna. Takže se tady na to podíváme, karty. Tak, je to... Mám se zeptat na co? Že je... jestli je to album hledaný, ne? Tak dobrý. Jestli je to hledaný album známý, takhle. Tak. Je karty to hledané album známé? Tak, teď vytahuju kartu. A hele, na kartě je brána vítězství a andělé jsou na té kartě, jo. Takže pozor, to by mohlo znamenat, že to album vyhrálo ceny anděl. No tak to by mega pomohlo, že jo, kdybychom věděli kdy, že jo. Protože zase jako anděl, prostě ceny anděl, počkat, tak teďkon tady koukám. To je tvoje obálka, nebo co tady ta na stole? Tu jsem neviděla, počkej, tak ji rozbalíme. Aha, zajímavý. A vevnitř máme nějaký kód 2015. Jo, tak možná, že by to nemusel být kód, že by to mohl být rok? Je tak takhle, tak on si s náma prostě ten kumpán toho Smeka jako trošku pohrává, si říkám. Tak dobře, takže... Máme rok 2015 a víme, že to album teda vyhrálo anděli. No tak ty bláho, teď z toho mám hlavu jak pátrací balon. Prosím tě, zavolej mi, jestli víš víc než já. Pokračuje naše páteční pátračka tady na rádiu Spin.

0: Radio Spin, Vicky Holmes s tebou a páteční pátračka pokračuje. Tak detektiv Lalis pomohl odhalit, že deska, kterou hledáme, je od Smekwana. Což je super zpráva, že to už víme, já totiž došla ke stejným závěrům, mám k tomu i důkazy. No a teď víme, že deska vyšla v roce 2015 a získala cenu Anděl, což je teda jako velká cena. To už zase jako ne každá deska má takovýhle ocenění. Řekla bych, že tím se nám docela jako podle mě zužuje výběr, což je dobrá zpráva. No a teď bych ještě přidala teda info, že si myslím, že tu desku nám tady nechal buď P-Money nebo Millie Major. Protože oba dva jsou to Britové, oba dva spolupracovali na albech právě se Smekem. Vím, že rozhodně na tom nejnovějším, na tom Smekwanovi, že tam jsou, ale právě i na některých určitých těch starších albech. Tak jo, počkej, teď mi tady ještě zabrněl telefon a dobře, další hlasovka a zase neznámý číslo, tak já nevím. Vypadá to, že bychom mohli dostat další indicí, poslechneme si. OK, dobře. Tak tohle to mi znělo jako rave revoluce, protože tu mám fakt mega ráda. Takže evidentně by teda mohl být přímo jako na tomhle albu track rave revoluce. To by bylo dobrý, tyjo. Tak dobře, tak v tom případě já se jdu teď děsně zamyslet nad tím, jaký přebal desky má zrovna rave revoluce. To už by mohlo docela klapnout, ne? Já mám pocit, že to je něco takového kresleného. No, tak jo, tak já jdu nad tím přemýšlet a prosím tě, detektivové, nenechávejte mě v tom samotnou, teď jde už o všechno, takže pojďme se do toho obout, 210, 32, 30, 30, anebo mi pošli hlasovku, protože si myslím, že odhalení, tomu odhalení té desky už jsme opravdu, ale opravdu blízko. No a teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice, tady máme nehodu na D11 na 6. kilometru ve směru na Hradec Králové v okolí Jirny. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Malešická, čekej tady rozhodně zdržení. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio Spin, Vicky Holmes tady s tebou a máme tady naši páteční pátračku, tak já bych jenom ráda hned na začátek, mám tady pro tebe úplně čerstvě zjištěný info, ano, jako detektivka jsem se tady činila, tak prosím tě, to album má prej stejnojmenej track, který si teďkon můžeme tady poslechnout, tak nastraž uši, potřebuju tady pořádně bystrý teďkon detektivy Spinnery. Uplynulý rok byl a ten další bude ještě víc. Pod časem z toho jak my systém se ukrásit. OK, to znamená, že teda tohle je to, co jsem se tady teďkon dozvěděla. Někde v tom tracku by mělo být ukryto teda, jak se jmenuje celé to album. Tak já doufám, že ty máš lepší uši než já a že už to teďka víš. Každopádně potřebuju, aby si mi hned teďka zavolal 210 32 30 30. No a mezi tím, co ty už vytáčíš, tak já tady jdu shrnout fakta. Takže už víme, že deska patří Smekovi. Vydal ji v roce 2015, dostal za ní ceny Anděl. Na desce je P-Money a Milli Major a album obsahuje track Rave Revoluce. Jo a má kreslený cover. Tak napadá tě, jak se to album jmenuje? Tady to vypadá, že dneska už to nejspíš žádný detektiv tady nezvedne, už mají asi všichni po práci, já to chápu prostě, ten týden je náročný, ale já teda musím říct, že mám Smekuana hodně ráda a tu jeho tvorbu, prostě ten grime, který tvoří právě vlastně v návaznosti na ten britský, protože má spoustu těch interpretů právě z Británie, se kterýma spolupracuje, no tak... Já jsem se teda podívala do svého playlistu a tak na základě těch indicí jsem zjistila, že je to album Sick. Počkat, ještě máme nějakého spinera, který došel k něčemu jinému. Radio Spin a Vicky, haló.
1: Dobrý den, já volám na tu páteční hádanku.
0: No pečka.
1: A to album je Sick.
0: Jo, je to Sick, je to Smek One Sick, normálně. Teď si zavolal úplně jako na zavolanou. Ahoj, kdo volá?
1: Vojta.
0: Vojta, takže děkuji ti, můj detektive Vojto, úplně si to tady zachránil. Já jsem došla k tomu stejnému, podívala jsem se do svého playlistu. Máš rád tohle album?
1: Ano.
0: Jo, taky si ho jedeš. No tak dobře, tak pojďme potěšit tebe, pojďme potěšit nás všechny a pustíme si tam teďkon Rave Revoluci, co ty na to?
1: Jo.
0: Tak paráda, tak krásný pátek, Vojto, díky moc, ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: Tak si to jdeme pustit, máme odhaleno. Děkuji všem detektivům, kteří se zapojili. No a teď už jdeme na to.

0: Eskimo Dance. Vicky tady s tebou a taky teď už se mnou končí Spin Extra, naše páteční pátračka, která se nakonec vypátrala, z toho mám obrovskou radost. Ještě jednou shoutout Vojtovi a taky Lalisovi, který samozřejmě odhalil, že to je Smack One, ale zároveň všem, kteří se podíleli, protože bylo krásný tady slyšet tu spolupráci. No tak díky moc, no a teď už teda, co nás čeká a nemine, za prvé víkend, který bude totálně výborný a nabitej, přeju ti, aby si odpočal, aby si hodil takovou jako pohodindu, no a na to se můžeš ještě nalodit samozřejmě teď s Jirkou, protože teď nám začne Spin Fresh Hits, takže to si rozhodně nenech ujít, to tady začíná hned po mně, no a já se budu těšit zase v pondělí v mém obvyklém čase od 9 do 1. Tak krásný víkend a mějte se fanfárově, ještě ti řeknu počasí, předtím než se úplně fanfárově rozloučím. Hele, dneska momentálně aktuálně 25 stupňů Celsia a pod mrakem, tak nějak v celé republice. Večer nám trošičku sprchne, jinak když se podívám, tak zítra teploty 27 až 29 stupňů, občasné přehánky, no a vypadá to, že v neděli se nám trošku ochladí, v Praze bude kolem 21 stupňů a bude lejt jako z konve po celé republice. Ale víš co, hlavní je slunce v duši. Tak užívej, krásný víkend, ahoj!
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v DABu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Jirka. No a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak věnovat všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Izem a titulním trackem jeho nejnovější desky Exit u palice. Je to track Milujou mě nenávidět, který v sobě má spoustu odkazů na legendárního Spalovače mrtvol. Velký hit, který se tady díky vašim hlasům objevil i na zlatý pozici, dneska už teda bohužel končí.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid.
0: No a rozloučíme se i s Iron Cupem a trackem Rich Girl, track ze společního projektu Kappa a DJ Snakea, česko-anglická věc, kde hostuje i Cakebone. Dneska už se s ním taky loučíme.

0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je i tenhle týden track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho stejnojmenné desky. Je to hravý, je to zábavný. Celou tu desku najdeš na všech streamovacích platformách. V hitparádě dneska teda už ale jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: The Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek, zase úplně něco jiného na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc, která mimo jiné dostala i super videoklip. Jestli si neviděl, tak na to rozhodně mrkni. 11. Tady máme PTKčka s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil celou svoji Karakoram etapu, číselně jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, a to i v samotném videoklipu, taky spoustu odkazů na anime, který teda máme už i v samotném názvu tohodle tracku. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Desátý místo, tady máme Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána, je to track Krejčí. Čechům se bohužel moc nezadařilo letos, ale aspoň nám tady potom zbyla tahle pecka.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Robina Zúta, věc z jeho nejnovější desky Majitel. Je to track Kdo 2, který navazuje na jedničku, která se objevila na předchozím Zútově albu Ponia. Je to track se značnou dávkou nadsázky a taky vtipu. A kdo jinej by se na takovouhle hostovačku hodil víc jak Buka. Takže jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Kdo 2.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC, jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My tady máme ale věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Jmenuje se to Čaj o páté ráno a je to hodně svižná rapová nálož. Osmička Drogstars, titulní vlastně track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky dost zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, rozhodně doporučuju poslechnout. Jdeme si to užít, ještě než to ale tam dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od čtvrtečního do sobotního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady jsi slyšel Sausen, hodně talentovaná raperka a tanečnice z Karlových Varů. My tu máme track Wifi, kde máme takovej dívčí pohled na vztahy a slyšet to takhle na naší scéně z dívčího pohledu, musím říct, že je to fakt osvěžující.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Nick Tenda, je to jeho nejnovější single QAA. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu je tady Ven a musím říct, že je to fakt chytlavá pecka. Takže jdeme rovnou na to, druhá dnešní novinka QAA.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.
1: Bla bla bla bla bla.
0: Co se rupa děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se

0: Na šestém místě je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že starý sound se vrací, a to ještě takhle ve fresh kabátku. Pětka, tady je track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka, Smekovi se prostě jeho skills na majku nedají upřít. Takže volume doprava a jdeme si to užít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo pátý.

Tohle bylo místo čtvrtý, i dneska ho bere track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavej refrén, už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet i live a s crowdem to fungovalo opravdu skvěle. A máme tady taky rubriku Flashback, tentokrát se vrátíme k tracku Sám od Nick Tenda. Nick Tendo tenhle rok oslavil 10 let působení na naší scéně, tady ho uslyšíme i s Hasanem a můžeme tak porovnat posun v jeho hudbě za těch neskutečných 10 let. Takže si to jdeme užít Sám ve Flashbacku na rádiu Spin.

novinka z minula a taky vlastně skokan týdne. Je to Katana a Hey Broke Boy z novinky přímo na medailový příčky. Super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka. Tak jdeme na ní. Hit paráda, spin fresh hits. Místo 3.

0: vážení, je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že to byl jedna z inspirací pro to, aby sám začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Deska vlastně Exit u palice, kde se objevil i tenhle track, tak válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku se objevil i Ektor a ten jejich striktní rap je v takový trochu opozici takovýmu latino-kytarovýmu beatu. Společně to zní ale naprosto skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu

0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Hey, my love, bitch. Kdyby se mi moc, tak pojď ke mně blíž.

0: Old School, New School, Underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každej týden DJskej set. Street Cypher na rádiu Spin. Každý úterý od 8 večer.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Deska týdne, listování rapem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

0: tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Čavu.

0: číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos.
1: No je hlavně, že každej a lovené jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

Radio Spin. Dirty.

Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek. Česko

Arena. Já jsem ten Daniel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mě s červou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám

Sunrise. FC Sun. Gang, gang, huh? FC Sun. Casanova Lapelo, TK27. Pusit ten na track, more zjistit, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar. FC Sun, můj program, huh?

0: Všetky zdravíme, moje meno je Supa.
1: Moje meno je Delik.
0: A práve počúvaš Rádio Spin.
1: A moju reč.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

0: trackem Zrcadlení v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Radio. Spin. Old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne. Listování rapem a každý týden DJský set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

jak ztrací zrak, jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš, ty smutný oči prostě hledáš.